0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Jožkovi Černým. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to bylo...
0: To byl živel nebo i?
1: Živel, obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té
1: ne,
0: muzikantské
1: ne,
0: komunikaci.
1: Bohužel skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, uh-huh. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně a byli blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo. Protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel první jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou. Myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano? Bugatti Stepu zahraje?
1: Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak tu nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je jedna náhoda. Tu si nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: chemie.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovalo?
2: No s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi Amerikovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu. To bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet. Co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Karioka. Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tedy teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem, poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
5: Dneska máme Deadly zátek, už jsi měl?
6: Tak to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
5: Jak to?
6: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
5: Co třeba?
6: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
5: Ježíš, to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten dělský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat. Tak jo.
0: Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlasatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mulj, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A teď jsem přišel úplně zbrocenej téměř krví a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu země kouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, že je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, až tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zeď tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak...

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Patrik Rozehnal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák anebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
3: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
2: děkuju.
3: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
2: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
1: A zdravíme do Karvine.
2: Kdo další?
1: Dobrý den.
4: Haló, slyšíme se?
1: Ano.
4: Tak tady je v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
2: Ano.
4: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
2: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
4: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
2: Ano.
4: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
2: My taky, mějte se pěkně.
1: Zdravíme vás.
2: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
5: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
6: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalu aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy. Bol majster Európy v sprinte na 100 metrov. A volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
5: Ale my tomu rozumíme.
6: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som dokumentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to si nemohl říct nějak jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robiť? No, prosto. Já jsem mal takovou hlášku ještě peknou, jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
2: nějakého sportovního přenosu ty jsi byl? Jako?

0: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
1: připraveni
0: a byli jsme už zasvícení, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
1: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
0: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
1: To je
0: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
1: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Půjďte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady, promiň, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. O téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropadl, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky,
1: jo. Jo.
2: Takže to je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím já, proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMSkách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo?
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jo, jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: A hlasuju i pro audioknihu. Mějte se.
2: Dobře, taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přávíc si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Roka, my vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafa, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekla, odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerova sero. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to krávu. To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne,
2: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale jsi se bál, ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového,
2: ne.
1: Zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne.
1: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Brkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili. No a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pojď, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třebíčtí radní prodloužili tělovýchovné jednotě smlouvu na halu o 15 let. Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Kajakáři Krejčí a Beková vybojovali na mistrovství světa stříbrné medaile v časovkách kajak krosu. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Minimálně do roku 2045 bude moct tělovýchovná jednota Třebíč využívat městskou sportovní halu. Původně měla nájemní smlouvu jenom do konce roku 2035. Město ji ale výrazně prodloužilo, jak vysvětluje starosta Pavel Pacal z Hnutí STAN.
2: Z toho důvodu, že se chystají žádat o finanční prostředky na renovaci vnitřních prostor na Národní sportovní agentuře, případně jiných dotačních příležitostech, a tam je nutné mít dlouhodobější nájem.
0: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z Hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Hermanský.
3: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
0: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Maďarská světově známá šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci hlavy státu jí nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar.
4: Maďar v minulosti opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Označil ho mimo jiné za loutku strany Fidesz a bývalého premiéra Viktora Orbána. Šujok následně oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďarský parlament má na volbu nového prezidenta 30 dní. Povinností hlavy státu se prozatímně ujala předsedkyně parlamentu Agnes Forsthofferová. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Boková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková nestačila v Oklahoma City na opouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. Krejčí byl druhý o 0,16 sekundy za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě 4. Matyáš Novák, 8. Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Počasí. V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Libici nad Doubravou a Černovicích 8. Očekáváme z počátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Máme úterý 21. července a už za pár minut otevřeme kalendárium. Mimo jiné v něm připomeneme i první raketoplán ve vesmíru.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: června, to je 195 let. Byl jím Leopold I. Belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
1: Paní Doubtfireová.
2: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, drahá.
0: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
2: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
0: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré úterní ráno přejeme a pokud sedíte za volantem, tak také šťastné cestování. V Třebíči se návštěvníkům otevře řezbářská výstava Tomáše Robotky. Více o tom uslyšíte za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě přidám také informace o počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni. Počátky 7 stupňů, Vatín a Moravské Budějovice 10. Ráno a z počátku dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno. V průběhu dne spíše oblačno a lokálně se mohou vyskytnout přehánky, pravděpodobnější v té severní části kraje. Večer a v noci pak začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni a foukat má slabý během nemírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 5:23, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které pro vás má teď dobrý tip na příjemně strávený čas s vůní dřeva. Ve středu 22. července, tedy zítra od 17 hodin, bude ve výstavní síni před zámčí v Třebíči slavnostně zahájena výstava řezbářských prací Tomáše Robotky, který nejčastěji pracuje s lipovým dřevem a při otevření výstavy oslaví i své 50. narozeniny. Výstava bude otevřena až do 6. září, denně od 9 do 17 hodin, takže kdo má rád vůni dřeva a poctivé řemeslo, tak si řezbářskou výstavu v předzámčí v Třebíči určitě nenechte ujít.
1: Český rozhlas Vysočina,

0: It's my life a doktor Alban na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme dobré ráno a přidáváme aktuální zprávy. S nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. Nové dílny budou mít učni stavební školy v Třebíči. Stávající budovu, ve které se budoucí zedníci učí, chce kraj, co by zřizovatel, zbourat a postavit znovu za necelých 26 milionů korun. O zakázku se přihlásilo 6 firem, vítěze už vedení kraje vybralo. Na Karvinsku začala likvidace prvního ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se však zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Sestavením nového kabinetu ho pověřil král Karel III. Teniska Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Busazovou Maneirovou 2x7-5, Lucie Havlíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2-6-4 a Dominika Šálková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 37 u Vatína na Žďársku. Na krajnici tam stojí porouchaný kombajn.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Včera jsme v dobrém dopoledni přivítali letošní držitele ocenění Skutek roku kraje Vysočina manžele Křoustkovi. Už 15 let prostřednictvím spolku Nebojte se policie pomáhají především seniorům chránit se před podvodníky a orientovat se v dnešním světě plném nových bezpečnostních hrozeb. Za chvíli se k tomu vrátíme.

Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je 5:40, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V letošním roce získali ocenění Skutek roku kraje Vysočina za projekt, který spojuje generace. Branný závod pro seniory a jejich vnoučata není jen o soutěžení, ale hlavně o spolupráci, bezpečnosti a společných zážitcích. Jak tento nápad vznikl a co všechno účastníky čeká, to včera v dobrém dopoledni prozradili Marie a Antonín Křoustkovi, zakladatelé spolku Nebojte se policie.
1: Tak naši seniori, naši, jak jim říkáme, naši studenti, prakticky byli přítomni přednáškám, nebo pořád jsme byli v učebnách. A řekli jsme si, že proč bychom je také trošičku nepotrénovali, a napadlo nás, že by se dalo udělat něco takového, jako dříve byly branné závody. A tak jsme to tak nějak skonzultovali a dospěli jsme k tomu, že to zkusíme prvně, tedy jako první byl ročník takový otevírací. No a ono se to tak osvědčilo, že vlastně každý rok to chtějí seniori po nás a už se ptají, a bude to leto zase a kdy to bude, a nemůžou se dočkat. Takže je to takovej závazek, takový zavazující, protože chceme, aby byli všichni spokojeni, a taky jsme rádi, že se tam vlastně střetávají jednak ten senior a jednak sebou vodí někdy děti, ale většinou tedy přijdou s vnoučaty. Takže je to takový provázání těch generací mezi sebou.
2: Je to přesně tak, protože ty první dva ročníky byly jenom o těch seniorech, a když jsme poznali, že seniori umí střílet ze vzduchovky a umí obě, tak proč by se nepochlubili těm vnoučatům? Proto se to rozšířilo o branný závod pro seniory a vnoučata, aby vnoučata viděli, jak ten jejich děda umí krásně střílet ze vzduchovky, a pak, když se potom sejdeme na konci a opíkají se ty bušty, tak slyšíme kolikrát takový to hodnocení. Dědo, teda z té vzduchovky, ty jsi to pálil, ale tam jsou taky vědomostní testy, jako, že to není jenom procházka, takže ten kluk se potom chlubí. Střílet umíš dobře, ale zase nevěděl v testu, kolikrát Dukla získala mistrovský titul.
0: Pokud chcete slyšet víc, celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Telč se brzy, nebo už brzy, promění v jedno velké letní jeviště. Festival Prázdniny v Telči totiž nabídne 17 dní plných koncertů, divadla, výstav, tvoření i neopakovatelné atmosféry renesančního města. Co všechno letos návštěvníky čeká a na jaké novinky se mohou těšit, to prozradí Vojtěch Kolář, tiskový mluvčí festivalu, dnes po 11. hodině v dobrém dopoledni. Tak si to také nenechte ujít.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají Queeni. Přejeme vám klidné vstávání a šťastnou cestu, pokud míříte do práce. 5 hodin, 47 minut. Dnes má být na Vysočině během dne oblačno a dosti větrno s menší možností přeháněk. Podrobnosti tady přinášíme.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně na Vysočině pohybují mezi 7 a 12 stupni. Telč, Kostelní, Myslová právě 9 stupňů, Přibyslav 8 a Bystřice nad Pernštejnem 10. Ráno a zpočátku dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dne spíše oblačno a lokálně se mohou také vyskytnout přehánky, pravděpodobnější v severní části kraje. Večer a v noci pak začne oblačnost opět ubývat. Co se týče denních teplot, ty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni a foukat bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes s Makovičkami probereme závažnější téma. Dovedou si představit, co je to bída?
1: Co je to bída?
2: Že se ti nic nepovede.
3: Nemá idol, nemá peníze.
2: Já si to dokážu představit. Člověka se roztrhaným oblečením, dlouhýma vousama a vlasama a prostě tam leží u odpadku, jako bezdomovec.
1: A jak se mu to stalo, takovému člověku?
2: Protože nemá peníze na nic a jídlo a je hubenej.
1: A proč nechodí do práce, aby si peníze vydělal?
2: Mu to nedovolí, protože je hodně smrdí a tak.
4: A taky, protože ta práce se musí platit a taky musí mít takovou kartičku, aby věděli, kdo to je.
1: Jak se to člověku stane?
2: Jako v té Ukrajině, jak se to stalo.
5: Že ho někdo může vyhodit z domu, anebo nemá rodinu.
2: Může všechny peníze vyplácat na alkohol.
1: Můžeme nějak pomoci člověku, co nic nemá?
4: Dáme mu nějaký hračky, oblečení a taky jsme mohli mu dát peníze, aby si mohl zaplatit sám tu práci a potom si vydělávat peníze.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučlenného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obrataně na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná?
3: Jak kdy? A jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Havlíčkobrodští radní jednali o stavbách, které prošetřuje inspekce životního prostředí. Situace na řece Dyji se už zlepšila. Cyklisté se na Tour de France chystají na závěrečný týden závodu. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prověřit dodržování zásad ochrany životního prostředí u všech zahájených staveb ve městě chtějí radní Havlíčkova Brodu. Rozhodli o tom na pondělním mimořádném zasedání. Česká inspekce životního prostředí totiž ve městě aktuálně šetří hned dvě možná pochybení stavebníků. Prověřuje kácení stromů při revitalizaci sídliště Pražská a také rekonstrukci pivovarských rybníků. Podle místostarostky Brodu Marie Rotbauerové z Hnutí Naše Česko schválil radní i vnitřní směrnici i pro přípravu a proces budoucích investičních akcí.
5: Je to takové písemná odpovědnost vůči tomu, co se děje. To znamená, ano, i v současné době dodržujeme zákonné postupy, ale chceme je dát do písemné podoby.
4: V řece Dyji se pod novomlýnskými nádržemi zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončil tak masivní výskyt přemnožených sinic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, jak vysvětluje Tůma.
6: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
4: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že sinice se můžou znovu přemnožit. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Írán také uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti.
0: Sport.
4: Cyklisté na Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
7: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten.
4: Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
0: Počasí.
4: V Třebíčanovém Rychnově teď mají 9 stupňů, v Přibyslavi 8. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během nemírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpomalte na silnici 37 u Vatína na Žďársku. Stojí tam porouchaný kombajn a opatrně u Trhonic také na Žďársku. Havaroval tam autobus.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jak současná doba proměnila fungování divadel? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Jana Šťastného. Podrobnosti přidáme také v dobrém ránu za pár minut a do té doby to bude Stevie Wonder anebo právě teď Karel Zich.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je právě 6 hodin, 12 minut. Dobré úterní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec a dabér Jan Šťastný. Dozvíte se například i to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji, už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět

0: pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Jsme Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozlamaný asfalt, zanedbaná zeleň, pochybné existence a vstup jen na vlastní nebezpečí. To je realita parčíku za autobusovým nádražím v Pelhřimově. Místu, které kdysi bývalo hřbitovem, se teď má vrátit důstojnost a bezpečnost. Podrobnosti o tom uslyšíte za chvíli v naší reportáži.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď aktuálně pohybují mezi 8 a 11 stupni. Černovice 7 stupňů, Libice nad Doubravou 8 a Dukovany 11 aktuálně stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno. V průběhu dne spíše oblačno a lokálně se mohou vyskytnout přehánky, pravděpodobnější v severní části kraje. Večera v noci pak začne oblačnost opět ubývat. Co se týče teplot, ty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni a foukat má slabý během nemírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Anaka, blíží se půl sedmá. Parčík za pelřimovským autobusovým nádražím nejspíš čeká revitalizace. Podle vedení města je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Chodníky jsou rozbité a tamní lavičky jsou často útočištěm problematických skupinek. Město už celý pozemek získalo do svého vlastnictví.
1: No nelíbí. Nelíbí.
2: A ty chodníky třeba.
1: Hrozný tady přejít, ale když vidím, jak to chtějí upravovat, to taky nevím. Tam je silnice, tam je kostelík. Ale nelíbí se mi to.
2: S paní Marií procházíme parčíkem za autobusovým nádražím v Pelřimově. Našlapovat musíme velice opatrně, chodník je popraskaný, plný děr, rozlámaného asfaltu. Ostatně už na začátku byla cedule, že vstup je kvůli špatnému stavu chodníku pouze na vlastní nebezpečí. Příliš na útulnosti nedodávají ani pomalované lavičky, na jedné z nich je prázdná plechovka od míchaného alkoholického nápoje.
1: Tak tam už je napsáno na vlastní nebezpečí. Někdy tady taky vidíte takový různý lidi posedávat, polehávat.
2: Pozemky parku ještě nedávno vlastnila církev, která neměla příliš technických možností, jak to tady upravovat. Historicky tu byl dokonce hřbitov přináležící k přilehlému kostelíku. Teď si ale zdejší lokalitu převzalo město a vedení radnice chce místu vrátit jednak důstojnou tvář, ale také bezpečí. Na radnici jsem se o tom bavil s lidoveckým místostarostou Karlem Kratochvílem.
3: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit.
2: Pelřimov by prý rád tomuto místu také vrátil jakýsi pietní charakter.
3: Určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten od 70. let už tam není. A ten by měl být nějakým způsobem obnoven. A chtěli bychom, aby se tam lidé cítili do budoucna bezpečně.
2: A teď se tam třeba necítí bezpečně?
3: Protože, řekněme, neutěšená místa někdy přitahují zvláštní skupiny našich obyvatel a pro chodce není úplně příjemné se tam pohybovat.
2: Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se podle místostarosty začít s úpravami už na konci příštího roku. Z Pelřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a ve studiu s nimi je teď Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku u téměř 900 lesních požárů a v loňském roce schořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů se škodou převyšující 18 milionů korun. 25 lidí utrpělo při lesních požárech zranění. Například v osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku les hořel letos už 4x. Část podzimní i jarní sezony budou muset fotbalisté Polné odehrát mimo své hřiště. Radnice tam plánuje kompletní výměnu trávníku a zavlažovacího systému. Práce by měly začít na přelomu léta a podzimu. Na stadion se hráči vrátí zřejmě až uprostřed jarní části soutěže. Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Na konci června se nákaza objevila také asi 10 kilometrů od Vranova. Mor napadá nervovou soustavu raku a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka, neohrožuje ani ostatní živočichy. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková nestačila v Oklahoma City o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. Krejčí byl druhý o 0,16 sekundy za Britem Clarkem. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Kamion havaroval na 127. kilometru pražského směru dálnice D1 na úrovni Nadějova. Dávejte tam pozor. Zpomalte na Žďársku u Vatína, stojí tam poruchaný kombajn a nehodu autobusu máme hlášenou z Trhonic také na Žďársku. I tam buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5, drtivou většinu činů objasní. Má navrhovaná změna smysl a co by to znamenalo pro vyšetřování? Více uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.

0: Je právě 6 hodin 39 minut a hladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jen asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestný čin by podle nich měl pykat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, jak byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhují ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i oběti na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: 6 hodin 47 minut a ladíte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pokud vás zajímá, jak bude, tak poslouchejte.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přinášíme s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Přeji vám dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pojďme se podívat aktuálně, jak to vypadá s počasím a teplotami.
2: Tak převažuje nám malá oblačnost, teploty se nám pohybují od 12 do 8 stupňů, vítr nám k tomu vane slabý, severozápadních směrů převážně do 15 km za hodinu.
0: Jak to potom bude vypadat v průběhu dne?
2: Tak ze začátku čekáme malou oblačnost, skoro jasno až polojasno. V průběhu dne potom od toho severu bude trošinku ta oblačnost zvětšená. Lokálně se mohou vyskytnout i přehánky, nejpravděpodobnější je to v té severní části kraje a na večer už by nám potom mělo začít na většině míst té oblačnosti ubývat. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů. Vár nám k tomu bude ze začátku slabý, během dne, ale potom bude mírný, severozápadní do 25 km za hodinu a pak na večer ten nám vítr začne slábnout.
0: Jak vypadá biopředpověď na dnešek?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Mm-hmm. A pojďme se podívat na středu, jak ta bude vypadat na Vysočině.
2: Tak noci ještě z začátku na severu a západě kraje může být na některých místech ještě trošinku zvětšená oblačnost, úplně se nedá vyloučit nějaká izolovanější, slabší přehánka, ale jinak by ta noc měla být celkově s malou oblačností, polojasno až jasno a chladná, ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, u dolích by mohly výjimečně klesnout až k 5 stupňům a ten den ještě ze začátku stále s malou oblačností, pak v průběhu dne už spíš bude převládat takové většinou oblačno a ojediněle se nám tam mohou vytvořit takové izolované, slabší přehánky a na večer by mělo od severozápadu začít přibývat další oblačnost a taky se nám tam začne zvyšovat trošinku pravděpodobnost výskytu těch přeháněk a hlavně to teda se bude týkat té severní části kraje. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý, během nepotom mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu.
0: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace o počasí. Hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A za pár chvil přidáme také for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hledáme signál.
1: Jardo, řekni for.
2: Tak zase jeden takovej černý humor. Po důkladné zdravotní prohlídce vysvětlil doktor své pacientce, že všechny pokusy o záchranu jejího života selhaly a je jasné, že jí zbývá pouhý necelý den života. Paní přijde domů a s pláčem se svěří svému manželovi. V slzách mu pak říká, že má poslední přání. Víš, když je to tak, chtěla bych, abychom se tu poslední naši společnou noc vášnivě pomilovali. Manžel se zamračí a povídá, no tobě se to lehce řekne, víš Maruš, když ty nemusíš zítra stávat.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Po více než dvou letech končí opravy Jihlavské galerie. Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Španělé oslavovali fotbalové mistry světa. Hráči v Madridu přivítali 100 000 fanoušků. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Oprava oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě po více než dvou letech končí. V Komenského ulici dělníci finišují a galeristé začnou se stěhováním uměleckých děl. Otevření je naplánované na 25. září, kdy v galerii začíná výstava rodáka z Vysočiny Jiřího Příhody.
4: Práce se zdržely o několik měsíců kvůli možnostem stavebních firem a později třeba kvůli špatnému stavu podlah, které bylo potřeba oproti plánům vybourat a udělat úplně nové. Galerie dostala novou fasádu nebo prosklený náhled. Síně jsou rekonstruované a stavebníci vyměnili elektroinstalace. Ještě do konce roku pokračují opravy na druhé budově v dolní části Masarykova náměstí. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostali firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Hermanský.
5: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
2: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
6: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa, a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 000 fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Marie Bouzková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Busazovou Manejrovou 2x7-5. Lucie Havlíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2, 6-4 a Dominika Šálková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 9 stupňů, v Dukovanech 11. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Kamion havaroval na 127. kilometru pražského směru dálnice D1 na úrovni Nadějova. Dávejte tam pozor. Zpomalte na Žďársku u Vatína, stojí tam porouchaný kombajn. A nehodu autobusu máme hlášenou z Trhonic, také na Žďársku. I tam buďte opatrní.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a my už za pár minut otevřeme kalendárium, mimo jiné v něm připomeneme i první raketoplán ve vesmíru.

0: 7 hodin, 10 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Nenechte si ujít koncert houslisty Pavla Šporcla, Bacha na Šporcla u příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky o Bříštích u Humpolce. Uskuteční se v sobotu 25. července na Farním dvoře v Mladých Bříštích a začátek je v 18 hodin. Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem této akce a o lístky na Pavla Šporcla s námi můžete soutěžit ve středu i na našem Facebooku, tak nás nezapomeňte ladit ani zítra ráno. A teď už otevíráme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
3: Paní Doubtfireová.
4: Mene, jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
2: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
4: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
2: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám pohodové stávání a dobrou chuť k vaší snídani, pokud si ji právě dáváte. Obyvatelé Jihlavy už několik týdnů sužuje žena bezdomová, která se usadila v autobusové zastávce u hřbitova. Proč na místě může zůstat, i když na ní lidé volají pravidelně strážníky? Uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale teď se pojďme ještě podívat také, jak to vypadá aktuálně na Vysočině. Teploty se pohybují teď mezi 9 a 13 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory 8 stupňů, Havlíčkův Brod 11 a ještě se dívám do Velkého Meziříčí. Tam je aktuálně 12 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno. V průběhu dne spíše oblačno a lokálně se také mohou vyskytnout přehánky, zejména v severní části kraje. Večer v noci začne pak oblačno opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni a foukat má slabý během dne mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 7 hodin 21 minut a vyladíte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. I několik hlášení denně o obtěžování ze strany ženy bezdomová teď řeší jihlavská městská policie. Obsadila autobusovou zastávku u hřbitova na Žižkově ulici, kde přebývá i se dvěma kufry. Strážníci ale mají jen omezené možnosti, jak je z místa dostat.
1: Ani třeba proč já bych šla do azylového domu?
2: Abyste nemusela spát venku.
1: Já jsem tam nemám co dělat.
3: Zastávku městské dopravy u hřbitova v Jihlavě obývá starší žena se dvěma kufry už několik týdnů. Komunikovat nechce a svým chováním navíc často odrazuje i cestující. Takovou zkušenost má i paní Marcela, která dojíždí do blízké zahrádkářské kolonie.
4: Celý den. Celý den. Když jedem na zahradu ráno, tak už tady je, a když jedem k večeru domů, tak tady je taky. A kvůli ní kolikrát třeba jdu až na tu spodní zastávku, protože ona to celý zabere pro sebe.
3: I to je podle ředitele jihlavské městské policie Stanislava Maštery jeden z důvodů, proč lidé na ženu často volají strážníky.
5: No, já si myslím, že to jsou desítky telefonátů, které řešíme.
3: Denně nebo v týdnu?
5: Někdy to může být i denně. Ten strážník je v uniformě. V tuto chvíli pro tu paní už je to prostě nepřítel, takže jako nějaká domluva je tam velmi komplikovaná. Tady paní sedí a letím jako neporušuje žádný zákon, to nám nedává právo k tomu, aby jsme s ní mohli nějakým způsobem pracovat.
3: I proto se městská policie aktuálně snaží zajistit její hospitalizaci.
5: Dostali jsme jakousi informaci o nějakém soudním rozhodnutí, které pravděpodobně není dodržováno, takže jsme minulý týden psali podnět soudu a čekáme na to, jakým způsobem se k tomu soud postaví.
3: Podle mluvčího radnice Radovana Daňka stoupá ve městě počet lidí bez domova. Aktuálně jich tu žije téměř 100. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jsou tu aktuální zprávy a Jaromír Kulhánek.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. Nové dílny budou mít učni stavební školy v Třebíči. Stávající budovu, ve které se budoucí zedníci učí, chce kraj coby zřizovatel zbourat a postavit znovu za celých 26 milionů korun. O zakázku se přihlásilo 6 firem, vítěze už vedení kraje vybralo. Na Karvinsku začala likvidace prvního ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Bermanem. Sestavením nového kabinetu ho pověřil král Karel III. Cyklistická Tour de France stoupí po dnu volna do posledního týdne. O 5 minut vede celkově Slovinec Tadej Pogačar. V dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera se ztrátu pokusí stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, který je v této disciplíně úřadující mistrem světa a olympijským šampionem. Nejlepší z Čechů, časovkářský mistr republiky Matias Vacek, je celkově 50. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 38 v Rančířově na Jihlavsku. Pracují tam silničáři, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě, tak to je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, počkejte si na to, a do té doby Karel Gott a Darina Rollins, nebo právě teď Iveta Bartušová.

0: 40 minut, to je aktuální čas. Dobré úterní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Pokud sedíte za volantem, tak samozřejmě také šťastné cestování, ať dorazíte v pořádku tam, kam potřebujete. A víte, jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? Poví nám to teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 7 hodin 43 minut, to je aktuální čas pro mnohé, to znamená umíchat si vajíčka, uvařit si kávu a pomalinku vyrazit do práce. A pokud nemusíte a užíváte třeba volna, tak určitě zůstávejte dál s námi, s naším vysíláním. S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 13 stupni, ve Žďáře nad Sázavou 11, stejně také v Humpolci také 11 stupňů a v Třebíči 13 ráno. A z počátku dopoledne má být na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dne spíše oblačno a lokálně se mohou vyskytnout přeháňky a pravděpodobnější budou v severní části kraje. Večer a v noci pak začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni a foukat bude slabý během dne mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne a v podstatě podobně bude i zítra s teplotami do 23 stupňů s občasnými přeháňkami.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Na heligonku po dědovi se začala učit úplně sama a až po 50. Dnes dělá radost na srazech harmonikářů, v domovech pro seniory a všude, kde si publikum rádo zaspívá. Představíme vám Danu Hemzovou ze Sazomína a také se ohlédneme do minulosti až do 13. století a zjistíme, jak se z původního Brdíčkova mlýna stal dnes všem známý šlaghamr.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes s Makovičkami probereme závažnější téma. Dovedou si představit, co je to bída?
1: Co je to bída?
2: Že se ti nic nepovede.
3: Nemá jídlo a nemá peníze.
4: Já si to dokážu představit. Člověka s roztrhaným oblečením, dlouhýma vousama a vlasama a prostě tam leží u odpadku, jako bezdomovec.
1: A jak se mu to stalo, takovému člověku?
4: Protože nemá peníze na nic a jídlo a je hubenej.
1: A proč nechodí do práce, aby si peníze vydělal?
4: Mu to nedovolí, to je hodně smrdí a tak.
5: A taky, protože ta práce se musí platit a taky musí mít takovou kartičku, aby věděli, kdo to je.
1: Jak se to člověku stane?
4: Jako v té Ukrajině, jak se to stalo.
6: Že ho někdo může vyhodit z domu, alebo nemá rodinu.
4: Může všechny peníze vyplácat na alkohol.
1: Můžeme nějak pomoci člověku, co nic nemá?
5: Dáme mu nějaký hrač, oblečení a taky jsme mohli mu dát peníze, aby si mohl zaplatit sám tu práci a potom si vydělávat peníze.
7: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
8: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený jako já,

pár ötem hogy egy röpeg klasszett híved a hrebem. Jaha, jaha, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej k lodníků, jako já, jo, jako já.

potopem, ať se na hucon spíší ten najmout tak. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucon spíší ty najmout tak. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmout tak. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Pelhřimově chtějí obnovit zanedbaný park. Situace na řece Dyji se už zlepšila. Americká armáda ukončila nejnovější sérii úderů proti Íránu. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Revitalizaci parku za autobusovým nádražím plánuje vedení Pelhřimova. Prostranství je aktuálně v neutěšeném stavu a vstup je do něj kvůli špatným chodníkům jen na vlastní nebezpečí. Prostor letos město získalo od katolické církve a teď nechalo vypracovat studii na jeho obnovu. Práce by mohly začít na konci příštího roku, uvedl to lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
4: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit, a určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten v 70. let, od 70. let už tam není, a ten by měl být nějakým způsobem obnoven.
2: V řece Dyji se pod novomlýnskými nádržemi zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončil tak masivní výskyt přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, jak vysvětluje Tůma.
5: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
2: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Írán také uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti.
3: Sport.
2: Sobotním zápasem v Plzni vstoupí do nového ročníku šance ligy fotbalisté Liberce. Poslední týden už se hráči připravují v domácích podmínkách. Cíle pro sezonu přiblížil generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
6: Ty cíle jsou vlastně de facto neměnné od té loňské sezóny. Chtěli bychom prostě atakovat příčky, které nám zaručí účast v Evropě, a jak nám to půjde, samozřejmě můžou napovědět i ty první zápasy. Na druhou stranu, ta loňská sezóna nám ukázala, že to je dlouhý a rozhoduje v podstatě každý zápas v celém průběhu, nejde mít jenom dobrý určitý období.
2: Jablonec vstoupí do nového ligového ročníku nedělním domácím zápasem proti Olomouci. Už ve čtvrtek ale svěřence Luboše Kozla čeká úvodní kvalifikační duel konferenční ligy v chorvatském Varaždinu.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 11 stupňů, v Telči a Moravských Budějovicích 13. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni, foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Kamion havaroval na 127. kilometru pražského směru dálnice D1 na úrovni Nadějova. Dávejte tam pozor a zpomalte na Žďársku u Vatína, stojí tam porouchaný kombajn.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ve výstavní síni v Předzámčí v Třebíči se uskuteční ve středu 22. července vernisáž řezbářské výstavy Tomáše Robotky. Co budete moci obdivovat, tak to už nám, nebo to už vám za pár minut povíme. Zůstaňte s námi.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospíval Tomáš Linka, je 8 hodin 12 minut. Máte rádi výstavy, kde se mísí poctivé řemeslo s uměním a vůní dřeva? Potom si nenechte ujít řezbářskou výstavu třebíckého rodáka a mistra řezbáře Tomáše Robotky ve výstavní síni před zámčí v Třebíči. Umělce i samotnou výstavu nám teď přiblíží Aneta Bartoňová z výstavního oddělení Městského kulturního střediska Třebíč. Dobrý den.
1: Krásný den. Ve výstavní síni před zámčí bude mít zítra v 17 hodin vernisáž výstava řezbáře Tomáše Robotky.
0: Kdo je vlastně pan Tomáš Robotka? Můžete přiblížit posluchačům?
1: Tomáš Robotka, byť je vyučeným čalouníkem, tak jeho celoživotní vášní je dřevo. A protože ta výstava tak trochu vznikla k jeho 50. narozeninám, tak návštěvníci uvidí v předzámčí průřez s jeho tvorbou, kdy tam bude zastoupena díla i z raných let, kdy se řezbářstvím začínal u svých prarodičů, až po ty věci úplně nejnovější.
0: Možná mě napadá otázka, s jakým dřevem se nejlépe pracuje a jaké sochy pan Tomáš Robotka nejraději vyřezává.
1: Jsou to nejrůznější objekty, například vyobrazení různých zvířat a podobně. Tomáš Robotka pracuje hlavně s lipovým dřevem, takže tam uvidíme hlavně sochy z lipového dřeva, byť čas od času sáhne i po jiném druhu dřeva, jabloň, švestka, ořech. On zkoušel pracovat i s jinými materiály, s hlínou, železem či kamenem, ale pokaždy se vrátil právě ke dřevu. Zvu všechny návštěvníky, aby přišli do Třebíckého předzámčí. Pokud jsou fanoušky poctivého řemesla, vůni dřeva, tak si určitě přijdou na své. Ta výstava tam bude až do září, takže pokud plánujete v létě návštěvu Třebíckého předzámčí, okolí zámku, tak určitě nezapomeňte navštívit tuto výstavu.
0: Na výstavu nás pozvala Aneta Bartoňová z výstavního oddělení Městského kulturního střediska Třebíč a já vám děkuji. Hezký den.
1: Taky děkuji. Hezký den.
0: Takže, milí posluchači, určitě si to nenechte ujít, až budete v Třebíči. Řezbářská výstava Tomáše Robotky, ještě zmíním, potrvá do 6. září a otevřená bude denně od 9 do 17 hodin.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina,

0: 8 hodin 18 minut k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do nich vstoupilo necelých 5000 lidí, tedy asi 6x míň než loni za stejné období. Podrobnosti probereme za okamžik.
1: Počasí.
0: A ještě pro vás také sledují aktuální teploty na Vysočině. Ty se nám teď pohybují mezi 12 a 15 stupni. V Třešti je právě 14 stupňů, v Jemramově 13 a Dukovany hlásí skoro jasno a 15 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno. V průběhu dne spíše oblačno a lokálně se mohou vyskytnout také přehánky, pravděpodobnější v severní části kraje. Večera v noci pak začne oblačnost opět ubývat a nejvyšší teploty dnes na měříme mezi 20 a 23 stupni. Foukat k tomu má slabý během dne mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: se 8:30, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: provedět mi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Přinášíme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Jaromír Kulhánek.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce shořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů se škodou převyšující 18 milionů korun. 25 lidí utrpělo při lesních požárech zranění. Například v osadě Kadulec u rakouských hranic na Jindřichohradecku les hořel letos už 4x. Část podzimní i jarní sezony budou muset fotbalisté Polné odehrát mimo své hřiště. Radnice tam plánuje kompletní výměnu trávníků a zavlažovacího systému. Práce by měly začít na přelomu léta podzimu. Na stadion se hráči vrátí zřejmě až uprostřed jarní části soutěže. Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Na konci června se nákaza objevila také asi 10 kilometrů od Vranova. Mor napadá nervovou soustavu raků a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka, neohrožuje ani ostatní živočichy. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Tenista Vít Kopřiva vypadl v prvním kole antukového turnaje v Kitzbühelu. S peruáncem Busem prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 38 v Rančířově na Jihlavsku. Pracují tam silničáři, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: O potřebě azylových domů a nocleháren pro lidi bez domova se nejčastěji mluví s příchodem mrazu, jenže ztráta domova není problém jen zimních měsíců. Jaké možnosti pomoci mají lidé bez domova v Jihlavě, o tom si budeme povídat už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Vaším společníkem v dobrém úterním ránu je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 8 hodin 39 minut. Počet bezdomovců v Jihlavě podle dat magistrátu dlouhodobě roste. Aktuálně se už blíží stovce. Ve městě jim pomáhají azylové domy i další sociální služby. A jak velká je poptávka po jejich pomoci, kdo ji nejčastěji využívá a jaké jsou možnosti ubytování? O tom si budeme teď povídat s ředitelem Jihlavského azylového domu Davidem Chlupáčkem. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Kolik lidí bez domova v Jihlavě podle odhadů žije a kde se nejčastěji zdržují?
1: Já bych vyšel asi z našich interních statistik, kdy jsme za rok 2025, tedy za loňský rok, evidovali v nízkoprahovém denním centru 165 mužů, 67 žen v noclehárně, 102 mužů, 66 žen v azylovém domě pro muže, 58 mužů. A pokud vezmeme, že ty fyzické identity se prolínají, tak se bavíme zhruba o 200 až 300 fyzických osobách. Mm-hmm. Pak samozřejmě máme ještě azylové domy pro rodiny s dětma a ty bych teďka v tuhletu chvíli asi počítal zvlášť, protože to jsou buď celé rodiny, anebo matky s dětma, otcové s dětma a tak dále.
0: A je kapacita azylových domů a nocleháren ve městě takto dostatečná?
1: Já bych dovolením tu otázku maličko pootočil, protože kapacity azylových domů, nocleháren, nízkoprahových denních center a těchto služeb sociální prevence jsou většinou odrazem toho, jaký je stav ve společnosti a jaký je trh s bydlením. Pokud je trh s byty teďka momentálně vyšponovaný natolik, že bude mít problémy i střední třída, tak samozřejmě ty kapacity azylových domů a našich služeb se ukazují taky velmi napjaté. Ale pak je tady ještě jiný problém, který bych nenazval problémem sociálním. Snažíme se k tomu mít několik multidisciplinárních setkání a snažíme se ten problém prezentovat jako zdravotní. Je to problém duševního zdraví. Pokud je sice člověk bezdomova na ulici, ale současně má problémy v oblasti duševního zdraví, tak ta sociální práce s ním je velmi omezená a velmi neúspěšná. V podstatě narážíme do zdi. My potřebujeme vlastně ten problém řešit společně nějak celostně s odborníky na duševní zdraví, protože když se povede takového klienta zaléčit, tak medikovat, tak je ta sociální práce potom mnohem snažší, protože s tím člověkem se dá domluvit. Bezdomovství je velmi rozmanitý fenomén a nejde to úplně asi jednodušit.
0: Ano, to se dá chápat. Jaké podmínky musí zájemci o nouzový nocleh vlastně plnit nebo splnit?
1: V našich službách jde zhruba o dvě základní podmínky. Tou první podmínkou je, že klient by neměl narušovat provoz a poskytování sociální služby, včetně toho, že by neměl být nebezpečný svým chováním sobě anebo ostatním. Druhou podmínkou je podmínka finanční. Ten nocleh je zpoplatněn. V azylovém domě pro muže je den a noc ve vlastní bytové jednotce poplatněna úhradou 190 korun na den a noc. V noclehárně je to 70 korun na noc.
0: A já se ještě zeptám, lidé bezdomova často hledají azyl i se svými zvířaty. Mohou využít takto ubytovacích služeb třeba i se psem?
1: No, to je trochu ošemetná otázka. My jsme momentálně z projektu operačního programu Zaměstnanost plus, který nám pomohlo, které nám pomáhá Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpat finanční prostředky, jsme zřídili v naší sociální ambulanci, kde máme noclehárnu a nízkoprahovní centrum, tak jsme tam zřídili kotec. Máme tam dvě místa pro psy. Nicméně, protože jsme v nějaké sousedské komunitě, ohledem na sousedy a sousedské soužití, tu zvíře nesmí vlastně působit v noci takový hluk, aby rušilo vlastně noční klid. To znamená, ano, jsme na to připraveni, jsme na to zařízení dokonce, ale i v tomhle tom platí podmínky, že to zvířátko by nemělo narušovat nějaký společný soužití, mělo by být nebezpečný, anebo ani tím štěkotem by nemělo být hlučný.
0: Říká ředitel Jihlavského azylového domu David Chlupáček. Já vám děkuji za vaše odpovědi a přeji vám klidný den.
1: Pěkný den.
0: A za chvíli přidáme také aktuální informace o počasí.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 47 minut a vy hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nenechte si ujít koncert houslisty Pavla Šporcla, Bacha na Šporcla. U příležitosti oslav hospice 700 let od první písemné zmínky o Bříštích u Humpolce. Uskuteční se v sobotu 25. července na farním dvoře v Mladých Bříštích a začátek je v 18 hodin. A Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem této akce. O lístky na Pavla Šporcla s námi můžete dokonce soutěžit ve středu i na našem Facebooku, tak nás nezapomeňte hladit i zítra ráno a teď ještě přidám také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Co přidám? Přidáme s meteorologem Petrem Hruškou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami?
2: Teploty väčšinou sú od 13 do 17 stupňov Celzia. K tomu prevažuje slnečné počasie, jasno alebo skoro jasno. V severozápadnej časti kraja tam už je mrakov trochu viac. No a fúka nám väčšinou už mierny severozápadný vietor.
0: Poďme sa tedy presunúť do celého dne, jak sa bude tvářiť počasí.
2: Zo začiatku ešte relatívne slnečno, skoro jasno až polojasno. Postupne ale v priebehu dňa očakávame od severu zväčšenú oblačnosť. Lokálne sa môžu vyskytnúť prehánky, pravdepodobnejšie sú v severnej časti kraja. No a večer potom zase začne väčšinou oblačnosť ubúdať. Najvyššie teploty 20 až 23 stupňov Celzia a bude celkom veterno. Vietor bude taký svižný, severozápadný, najvýraznejší na juhovi východe kraja a potom večer bude slabnúť.
0: Co sa týče biopředpovědi na dnešek, ta je příznivá?
2: Ano, je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: A co středa? Bude podobná dnešku?
2: Bude relatívne podobná. Zo začiatku zase s väčšinou slnečné počasie, polojasno až jasno a v priebehu dňa postupne mraky zase budú pribúdať, takže postupne nám začne prevažovať také skôr oblačné počasie. Ojedinele by sa mohli vytvoriť slabšie prehánky, bude ich ale málo, tá pravdepodobnosť je malá a k večeru potom od severozápadu začne pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu tých prehánok sa trochu zvýši, hlavne by to bolo na severe kraja. Minima 10 až 7, v údoliach výnimočne môže teplota poklesnúť až k 5 stupňom Celzia, takže chladno. A cez deň zase 20 až 23 stupňov a tiež sa znovu rozfúka cez deň taký svižný severozápadný až západný vietor.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na další hodiny a dny a já děkuji. Tolik Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou příště.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: A s vámi se také rozloučím, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále s dalším vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a někdy příště se bude těšit zase Lídie Jakubičková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Tak zase jeden takovej černý humor. Po důkladné zdravotní prohlídce vysvětlil doktor své pacientce, že všechny pokusy o záchranu jejího života selhaly a je jasné, že jí zbývá pouhý necelý den života. Paní přijde domů a s pláčem se svěří svému manželovi. V slzách mu pak říká, že má poslední přání. Víš, když je to tak, chtěla bych, abychom se tu poslední naši společnou noc vášnivě pomilovali. Manžel se zamračí a povídá, no to by se to lehce řekne, víš Maruš, když ty nemusíš zítra stávat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Strážníci nemůžou bezdůvodně vykázat ženu, která už několik týdnů žije na autobusové zastávce v Jihlavě. Zda se má vražda zařadit mezi v Česku nepromlčitelné trestné činy, projednává Senát i Poslanecká sněmovna. Španělé oslavovali fotbalové mistry světa, hráče v Madridu přivítali 100 tisíce fanoušků. Bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne oblačno, lokálně i s přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Až desítky stížností denně kvůli ženě bezdomova žijící pod zastřešenou autobusovou zastávkou na Žižkově ulici eviduje městská policie v Jihlavě. Žena na místě i spí a podle svědku odrazuje cestující o stání na zastávce. Podle ředitele městské policie Jihlava Stanislava Maštery se ale nedopouští protiprávního jednání, proto ji z místa nemůžou vykázat.
2: Strážníci můžou řešit pouze situace, které souvisí s porušením zákona. Musí řešit protiprávnost, jako to, že tady paní sedí a letím jako neporušuje žádný zákon, to nám nedává právo k tomu, aby jsme s ní mohli nějakým způsobem pracovat.
0: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Křivna.
3: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
0: Dodává, že pokud například vývoj policejních metod pokročil natolik, jak argumentují zákonodárci, nevidí důvod, aby se neuplatnili hned a na vyšetření vraždy současných 30 let nestačilo. Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
4: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa, a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Cyklistická Tour de France vstoupí po dnu volna do posledního týdne. O 5 minut vede celkové pořadí Slovinec Tadej Pogačar. V dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera se ztrátu pokusí stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, který je v této disciplíně úřadujícím mistrem světa a olympijským šampionem. Nejlepší z Čechů, časovkářský mistr republiky Matias Vacek, je celkově 50. Počasí. V Pelhřimově a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 15 stupňů, v Hubenově 13, bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně se přidají přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni, foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za 131. kilometrem u Měřína. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné slunečné úterý, to vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina 4 minuty po 9. hodině přeje Hela Dvořáková. Dneska si s Dášou Kubíkovou už za pár minut připravíme kečup. Klasicky jsme zvyklí, že se vaří z rajčat. Dneska ho Dáša Kubíková ale připraví úplně z jiné zeleniny. Jaké? Počkejte si na dnešní tip.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kon.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Cukety dozrávají, máte své vlastní nebo třeba dostáváte od někoho cukety darem. No, pojďme se teď zaměřit na to, co si pro nás dnes připravila Dáša Kubíková. Ono nezáleží na tom, jestli je cuketa z vlastní zahrádky nebo darovaná. Hlavní je vědět, co s nimi pak dále podniknout. Věděli jste třeba, že z cuket se dá velice snadno uvařit i kečup? Pokud ne, Dáša Kubíková přiblíží ten recept, jak na to.
2: Cuketová úroda nám každoročně nabízí nepřeberné množství receptů. Jeden z nich si dáme už za chvíli. Jeho výhodou je, že výsledek našeho snažení vydrží po celý rok. Nadšený amatérský kuchař Karel Bláha ze Žďáru nad Sázavou nám poradí, jak se dělá cuketový kečup. Cukety samozřejmě zbavíme semínek, pouze pokud jsou ještě úplně mladé, se dají použít v celku. Pak už budeme potřebovat jen větší hrnec a tyčový mixér na rozvaření a rozmixování ingrediencí.
3: Kilo a půl očištěný cukety, půl kila voloupaný cibule, jednu žíci sladký papriky, sůl, 1,2 deci octa, 300 gramů cukru. No a pak si tam může kdo chce dát chili nebo jakou má rád příchuť, nebo co si tam může dát. Rozvaří, rozmixuje. Když to rozmixuje, tak do toho musíte přidat rajský protak, takový ten, jak prodávají ten půlkilový, takový papírový krabičky to jsou, aby to mělo tu kečupovou chuť. Ingredience rozvaříme, rozmixujeme, nalejeme do sklenic za horkýho stavu a tím to hasne, je to hotový. Já už to mám rok a furt to používám.
2: Je to tak,

0: vysočina.rozhlas.cz.
1: Jihlavská oblastní galerie bude světlejší a taky modernější. Historický dům na Komenského ulici v nejbližších dnech naplní díla současných autorů. Oprava trvala i se zdržením přes 2 roky. Teď ale končí. Podrobnosti nabídneme už za chvíli v reportáži Daniela Zacha. Teď nabízím Eltona Johna a skladbu Circle of Life. Hezké dopoledne. Jsme Český rozhlas Vysočina.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku.

kabelku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: To tak někdy prostě je. Snad jsem si ji měl všímat víc. O tom zpíval Dalibor Janda v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Slibovala jsem, že se vydáme do galerie a to taky uděláme. Více než 2 roky je uzavřená právě Jihlavská oblastní galerie Vysočiny. Rozsáhlá rekonstrukce měla zlepšit podmínky pro vystavování a zvelebit 2 historické domy, kde sídlí. Budova v Komenského ulici je připravena na nastěhování děl současných autorů. Opravy se zdržely o několik měsíců, hlavně kvůli problémů s podlahami. Náš reportér se vydal zkontrolovat, jestli už je konečně na místě všechno hotovo.
1: Prosím.
2: Dobrý den, Daniel Zach z Českého rozhlasu, jdu za panem ředitelem.
1: Jo, vydržte, už doběhneme dolů.
3: Po dalším čase zase tady.
4: Ověřili jsme si, zvonek už funguje.
2: Z čeho má ředitel oblastní galerie Vysočiny Daniel Novák největší radost?
3: Ty budovy byly 50 let se na ně nesáhlo, takže ty povrchy a všude řešení těch výstavních sálů bylo zastaralé, nebylo úplně tak hezké, jak bychom si přáli, takže jsem rád, že teďka to celé prokouklo. Už tady máme část instalace Jiřího Příhody.
4: Krokalo.
3: To je takový drak, no. On dělal vlastně intervence ve veřejném prostoru, takže to je část z těch jeho intervencí.
5: Těch výstav, tak vlastně to půjde velice jednoduše. Jo. Klapnou, tam máme...
4: Jako skříň zavřená taková.
5: To bylo na zámcích vlastně, tak to... Když se to dá ještě pohledově opravdu jako vzít na čisto, takže ty sály potom jako tady není nic, co by rušilo. Vyněknou víc, o to víc ta umělecká díla.
4: Jak to vypadá teď v Iglu, jestli tam se něco dělo?
5: Jo,
4: protože to je takový můj oblíbený prostor, tím, že se tam... Vystavuje velmi často zvukové umění.
5: Zvukové tady je tady máme puštěný rozbuchčovaře, že tam je strašný hluk.
4: Aha.
5: Což je škoda. Mě to považil jako za zvukovou instalaci, ale no samozřejmě během té výstavy to nepoběží. Tak vždycky jenom přes noc, protože tady je poměrně vysoká vlhkost, tak aby se ta vlhkost eliminovala, tak vždycky přes noc bude běžet, ale přes den, kdy tady máme zvuk, tady bude ticho. Tady dřív byly okna s břížemi, takže to bylo takové izolované, tak právě spíš místo izolovanosti podpořit to propojení.
4: Díváme se opravdu teď do ulice, tamhle na lidi sedící před kavárnou restaurací, takže najednou to trochu povolilo, by se ono jezdí.
5: Vlastně tam vedle ty vrátnice, tam bude taky sklo, jenom čiré sklo, takže to tam bude taky propojené.
2: Současné umění tady se veřejnosti otevře znovu na konci září. Druhá budova na Masarykově náměstí se stálou expozicí. Tam budou práce pokračovat ještě do konce roku. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Jestli pak tušíte, co to byl takzvaný srostlík, že ne? Počkejte si na další díl pořadu Bejvávalo a Míra Marek nám to moc rád osvětlí. Ještě předtím ale Tomáš Klus a jeho Dokola, anebo taky Chris Norman. Pohodové úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. To vám přeje Hela Dvořáková.

0: Dokola a Tomáš Klus. Dokola. V 9 hodin 34 minuty další díl pořadu bejvávalo na téma srostlík. Teď se konečně dozvíme, o co jedná.
1: Bejvávalo.
2: Co to byl srostlík? Dneska je to pro nás už úplně neznámé slovo. Přitom v každé středně velké zemědělské usedlosti měli ještě na konci 19. století dva nebo tři srostlíky. Ale pojďme si ten pojem odtajnit. Dnešním jazykem by se dalo říci, že to byly takové keramické jídlonosiče. Na pole nebo do lesa se nosily. Srostlík nebo taky dvojsrostlík, jak už sám název napovídá, tvořili dva nebo tři hrnky spojené do jednoho kusu nádoby s jedním společným uchem. Podle toho počtu hrnků se mu leckde také říkávalo dvoják nebo troják. Sloužil podobně jako pozdější dělnické bandasky nebo vojenské ešusy na přenášení jídla. Když třeba teď v létě ožní hospodář pracoval na poli, ať už na svém nebo v rámci povinné roboty na panském, byl mimo domov někdy 12 i víc hodin a ono to bylo kolikrát pěkně daleko od jeho chalupy. Takže problém s jídlem, nešlo si jen tak skáknout na oběd. Na panském člověk ještě většinou najíst dostal, mizerně, ale přece. Na svém se musela postarat rodina. Nejčastěji oběd hospodyně svýmu mužskýmu posílala po dětech nebo čeledi. A právě ve srostlíku. Ty hrnky srostlíků nebyly nikterak veliké, měly obsah půl litru, někdy litr, aby se dobře nosily. V jednom byla vždycky polévka, protože polívka je grunt. Do druhého se dávala kaše nebo něco na ten způsob. Srostlíky vyráběli hrnčíři, a to z obyčejné glazované hrnčiny, z hlíny. A pokud je zdobili, tak většinou jenom prostými linkami a vlnovkami. Šlo totiž o užitkový předmět. Dnes a denně s tím chodili i děti, takže se to mohlo rozbít. Tím pádem nesměl být srostlík moc drahý. A taky nebyl. No a zítra je svaté Máří Magdalény.
0: 9 hodin 36 minut pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pijete rádi a ve velké minerálky a je to vůbec zdravé? Zeptáme se na to paní doktorky Ireny Zimenové v pořadu Minuta pro zdraví ještě před 9 hodinou 45 minutou a hned potom startuje další díl zámeckého léta.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Minuta pro zdraví. Je pití minerálky ve velkém množství škodlivé?
2: Museli bychom říct, které minerálky a co je velké množství. Máme lehce mineralizované vody, označené jako stolní, a ty můžeme pít i místo normální kohoutkové vody. A pak máme ty více mineralizované, které mohou fungovat dobře právě teď v létě, kdy se více potíme a ztrácíme jonty. Nebo když potřebujeme doplnit hořčík nebo sodík při zátěži, při sportovním výkonu. Neměli by ale běžně nahrazovat celodenní příjem tekutin. Když to s nimi přeháníme, máme těch jontů moc, ledviny to nestačí zpracovávat a omezuje to jejich funkci. Může to potom mít vliv na vznik močových kamenů.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
1: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
2: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
1: Jaký je vlastně ten příběh?
2: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlničtí z Choltic, pak opět olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
1: To jsme v kterém století?
2: To už jsme v 18. století samozřejmě.
1: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
2: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
1: Jak velkolepé to teda bylo?
2: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
1: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
2: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
1: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
2: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
1: Na co jste obzvlášť pyšní?
2: To potom uvidíte pokoj přátelství.
1: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
2: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
1: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
2: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
1: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
2: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
1: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
2: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto. Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravená. připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super. Hmm.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém létě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku. Zábava.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to poštěný pěkno, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak, neprosvětl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden, primát, jste letos první, kdo neuhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Polné opraví trávník a zavlažování na fotbalovém stadionu. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šanghají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Stříbrní medailisté z kajak krosu Krejčí a Beková nastoupí na mistrovství světa do závodu kajakářů. Bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne oblačno, lokálně i s přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Část podzimní i jarní sezony budou muset fotbalisté Polné odehrát mimo své hřiště. Radnice tam plánuje kompletní výměnu trávníku a zavlažovacího systému. Práce by měly začít na přelomu léta a podzimu. Na stadion se hráči vrátí zřejmě až uprostřed jarní části soutěže. Uvedl to bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek.
2: Co se týče žákovských kategorií, ty mohou hrát na vedlejším hřišti, který splňuje parametry, které prvomládežnické týmy jsou, a dorostenci a muži budou hrát na jiných hřištích v okolí města.
0: Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají s čínskými aerolinkami China Eastern Airlines. O tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
3: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: Teď existuje pouze přímé spojení mezi Prahou a Pekingem. Po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Sever Chile zasáhly přívalové deště. Nejmín 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují, uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody. Vláda vyhlásila stav nouze. Sport. Kajakáře a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajakrosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přinděš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
4: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, ta voda tady hodně teplá, to tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že jsem se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu.
0: Závodit se začne po 16. hodině. Kromě Přindiše, Krejčího a Bekové pojedou ještě Prskavec, Hilgardová a Bára Galušková.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 16 stupňů, ve Vatině 14, bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně se přidají přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni, foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 v Rančířově na Jihlavsku. Pracují tam silničáři a místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I 4 minuty po 10. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. A jestli pak víte, kdo na Moravě přeložil jako první modlitební knížku do chorvačtiny, že ne? Dozvíte se to v dnešním příběhu z Vysočiny hned po písnice Miroš Birky.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Do muzeí se občas dostávají předměty, které celý život někdo používal. Radoval se z nich a měl je rád. Je to i případ hodin, které ač nejdou, připomínají život jednoho zajímavého člověka.
2: Velkomezeříčské muzeum má ve svých sbírkách spoustu hodin. Před námi tady stojí
3: stolní měšťanské hodiny někdy z druhé poloviny 18. století.
2: Říká Lucie Pavelcová. Víme přesně, čí hodiny to byly.
3: Pocházejí z pozůstalostí Alojze Malce, což byl rodák z nedalekého Hrbova a také hlavně farář. A právě po jeho smrti v roce 1970 sem šli vlastně v rámci jeho pozůstalosti.
2: Ty hodiny stály na faře v Hrbově?
3: Úplně tak ne, protože on se tam pouze narodil, pak byl později vysvěcen na kněze a převážnou část svého kněžského života pak strávil v dobrém poli na jižní Moravě.
2: Jak se taková pozůstalost dostane do muzea? To musí být osvícení ti pozůstalí, že se řeknou, my si tu vzácnost nepostavíme doma, darujeme to muzeu.
3: Funguje to tak vlastně do dneška, jak říkáte, když je to někdo osvícený, nechce to pouze zpeněžit, nechce si to třeba nechat ani na památku v rámci své rodiny, tak to může nabídnout právě do třeba regionálního muzea.
2: Jsou tyto hodiny něčím zvláštní?
3: Víme vlastně díky nápisu, jak tady vpředu na ciferníku, tak pak vzadu na tom hodinovém stroji, že pochází z dílny významného pražského hodináře Sebastiana Londeršpergera.
2: A jdou?
3: Tady ty ne. U některých z našich hodin máme napsáno v kartě, že po opravě či vyčištění by byly schopné funkce. Tady ty bohužel ne, ty už dneska mohou být pouze na ozdobu.
2: Pojďme se ještě vrátit k tomu knězi Alojzi Malcovi, majiteli těch stolních hodin. Kdo to byl, kromě toho, že to byl kněz, farář?
3: Byl také velký nadšenec domoravské chorvačtiny, kdy vlastně dokonce moravským Chorvatům tam právě na jižní Moravě přeložil první modlitební knihu.
2: Moravští Chorvaté?
3: Přesídlili sem na počátku 20. století a tam jich byla zřejmě nějaká větší enkláva, takže on se jim tam věnoval, psal o moravských Chorvatech také články do časopisu Český lid, takže můžeme říct, že byl také etnografem.
2: Dívám se na zadní stranu těch hodin, jsou tady nahoře dva zvonky. My si otevřeme dvířka. Je tady mosazný hodinový strojek gravírovaný a na něm je vygravírované právě i to jméno hodináře Sebastian Landenšperger a Prák je tam, takže pražský hodinář, máme to potvrzené. Tady dole leží koncovka kyvadla.
3: To bude nějaká ta chybějící část, že ty hodiny opravdu funkční dneska už nejsou.
2: Je tady kladívko, tak zkusíme cinknout. Roztáčí se strojek. Z Velkého Meziříčí Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Opouštíme Velké Meziříčí a vydáváme se úplně jiným směrem. Rozlámaný asfalt, zanedbaná zeleň, pochybné existence a vstup jen na vlastní nebezpečí. To je bohužel realita parčíku za autobusovým nádražím v Pelhřimově. Místu, které kdysi bývalo hřbitovem, se teď má vrátit důstojnost a taky bezpečnost. Už za chvíli si to poslechněte v reportáži Milana Soldána.

0: I na Vysočině jsme si užili atmosféru letních bouřek s Věrou Martinovou. Parčík za pelhřimovským autobusovým nádražím nejspíš čeká revitalizace. Podle vedení města je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Chodníky jsou rozbité a tamní lavičky jsou často útočištěm problematických skupinek. Město už celý pozemek získalo do svého vlastnictví.
1: To nelíbí.
2: Ty chodníky třeba.
1: Hrozný tady přejít, ale když vidím, jak to chtějí upravovat, to taky nevím. Tam je silnice, tam je kostelík, ale nelíbí se mi to.
2: S paní Marií procházíme parčíkem za autobusovým nádražím v Pelhřimově. Našlapovat musíme velice opatrně, chodník je popraskaný, plný děr, rozlámaného asfaltu. Ostatně už na začátku byla cedule, že vstup je kvůli špatnému stavu chodníku pouze na vlastní nebezpečí. Příliš na útulnosti nedodávají ani pomalované lavičky, na jedné z nich je prázdná plechovka od míchaného alkoholického nápoje.
1: Tak tam už je napsáno na vlastní nebezpečí. Někdy tady taky vidíte takový různý lidi posedávat, polehávat.
2: Pozemky parku ještě nedávno vlastnila církev, která neměla příliš technických možností, jak to tady upravovat. Historicky tu byl dokonce hřbitov přináležící k přilehlému kostelíku. Teď si ale zdejší lokalitu převzalo město a vedení radnice chce místu vrátit jednak důstojnou tvář, ale také bezpečí. Na radnici jsem se o tom bavil s lidoveckým místostarostou Karlem Kratochvílem.
3: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit.
2: Pelhřimov by prý rád tomuto místu také vrátil jakýsi pietní charakter.
3: Určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten

0: 70. let, od 70. let už tam není a ten by měl být nějakým způsobem obnoven a chtěli bychom, aby se tam lidé cítili do budoucna bezpečně.
1: A teď se tam třeba necítí bezpečně?
0: Protože, řekněme, neutěšená místa někdy přitahují zvláštní skupiny našich obyvatel a pro chodce není úplně příjemné se tam pohybovat.
1: Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se podle místostarosty začít s úpravami už na konci příštího roku. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
2: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Pro vás teď mám taky jednu příjemnou pozvánku. Houslista Pavel Šporcl míří na Vysočinu v rámci oslav 800 let od první písemné zmínky o mladých bříštích u Humpolce, tak vystoupí už tuhle sobotu 25. července od 18 hodin na farním dvoře se svým originálním koncertem Bacha na Šporcla. Čeká vás výjimečný hudební večer pod širým nebem a důležitá věc. Už zítra budeme na našem Facebooku soutěžit o vstupenky, protože Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem. Tak si to rozhodně nenechte utíct a připomínám 25. červenec od 18 hodin na farním dvoře v Mladých Bříštích u Humpolce. Fantastický koncert Bacha na Šporcla.

0: půl jedenácté. Hana Zagorová. Nic jí neschází písnička, která právě teď dozněla. V tenhle okamžik se zaměříme na pažitku. Jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy, to nám poví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přirostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Obyvatele Jihlavy už několik týdnů sužuje žena bez domova, která se usadila v autobusové zastávce u hřbitova. Proč na místě může zůstat, i když na ní lidé volají pravidelně strážníky? To si poslechněte v reportáži Veroniky Bartéz-Vohralíkové, kterou vám nabídneme už za pár minut v dopoledním vysílání. Teď Petr Nať, hezké dopoledne s námi.

0: Anecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10:45 a v dobrém dopoledni skupina Pet Shop Boys. Několik hlášení denně o obtěžování ze strany ženy bezdomova teď řeší jihlavská městská policie. Žena totiž obsadila autobusovou zastávku u hřbitova na Žižkově ulici, kde přebývá. I se dvěma kufry. Strážníci ale mají jen omezené možnosti, jak ji z místa dostat.
1: Ani třeba
2: proč abych šla do azylového domu?
1: Abyste nemusela spát venku.
2: Já jsem tam nemám co dělat.
3: Zastávku městské dopravy u hřbitova v Jihlavě obývá starší žena se dvěma kufry už několik týdnů. Komunikovat nechce a svým chováním navíc často odrazuje i cestující. Takovou zkušenost má i paní Marcela, která dojíždí do blízké zahrádkářské kolonie.
4: Celý den. Celý den. Když jedem na zahradu ráno, tak už tady je, a když jedem k večeru domů, tak tady je taky. A kvůli ní kolikrát třeba jdu až na tu spodní zastávku, protože ona to celý zabere pro sebe.
3: I to je podle ředitele jihlavské městské policie Stanislava Maštery jeden z důvodů, proč lidé na ženu často volají strážníky.
5: No, já si myslím, že to jsou desítky telefonátů, které řešíme.
3: Denně nebo v týdnu?
5: Někdy to může být i denně. Ten strážník je v uniformě. V tuto chvíli pro tu paní už je to prostě nepřítel, takže jako nějaká domluva je tam velmi komplikovaná. Tady paní sedí a letím jako neporušuje žádný zákon, to nám nedává právo k tomu, aby jsme s ní mohli nějakým způsobem pracovat.
3: I proto se městská policie aktuálně snaží zajistit její hospitalizaci.
5: Dostali jsme jakousi informaci o nějakém soudním rozhodnutí, které pravděpodobně není dodržováno, takže jsme minulý týden psali podnět soudu a čekáme na to, jakým způsobem se k tomu soud postaví.
3: Podle mluvčího radnice Radovana Daňka stoupá ve městě počet lidí bez domova. Aktuálně jich tu žije téměř 100. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
0: Prázdniny máme v plném proudu a v tom případě bych už vám teď doporučovala vzít do ruky kalendář a červeně si vyznačit od 31. července až do 16. srpna. Ptáte se proč? Protože to startuje další ročník festivalu Prázdniny v Telči. Ano, Telč se znovu promění v místo, kde se potkává skvělá hudba, divadlo, letní pohoda a jedinečná atmosféra. Co si pro letošní ročník připravili organizátoři, to se vy dozvíte už dnes po 11. hodině v dopoledním vysílání, protože naším hostem bude tiskový mluvčí festivalu Prázdniny v Telči Vojtěch Kolář. Tak si rozhovor s ním rozhodně nenechte ujít už po 11. hodině.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: 11 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě přibývá lidí bez domova. Podle některých poslanců i senátorů 30 let na objasnění vraždy nestačí. Cyklisté se na Tour de France chystají na závěrečný týden závodu. Bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne oblačno, lokálně i s přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet lidí bez domova v Jihlavě roste. Podle dat radnice jich je ve městě aktuálně téměř 100. Nejčastěji se pohybují v centru Jihlavy anebo u supermarketů. Za dlouhodobým růstem jejich počtu stojí podle mluvčího Jihlavy Radovana Daňka i to, že v Jihlavě jediná záchytná protialkoholní stanice v kraji.
3: Bohužel máme tady protialkoholní záchytnou stanici, kam se sjíždějí často z celého kraje Vysočina lidé a jednak nemají peníze třeba na cestu zpět, tam, kde odkud je k nám přivezli, anebo prostě nechtějí už jinam, tak nám tady zůstávají.
2: Jestli má být vražda nepromlčitelná, řeší ve dvou návrzích změny zákona poslanci i senátoři. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá, pokračuje náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
4: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 94 bylo registrovaných skutků, konkrétně vražd, 280.
2: Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na víc než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to koňské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
0: Sport.
2: Cyklisté na Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegora. Český závodník Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
5: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
2: Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
0: Počasí.
2: V Třebíči a Telči teď mají 18 stupňů, ve Vatíně 16, bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně se přidají přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni, foukat má slabý, během nemírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silnice 404 u Luk nad Jihlavou je kvůli pracím na silnici uzavřená, objízdná trasa je tam vyznačená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Telč
1: se už brzy znovu promění v místo, kde se potkává skvělá hudba, divadlo, letní pohoda a jedinečná atmosféra. Už 31. července startuje festival Prázdniny v Telči. Každoročně přiláká tisíce návštěvníků a už dávno není jen sérií koncertů. Je místem setkávání, zážitků i prázdninových vzpomínek. Co nabídne letošní ročník, na jaké novinky se mohou návštěvníci těšit a jak náročné je připravit 17 dnů nabitých programem. O tom si budeme povídat s dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Jsem moc ráda, že pozvání přijal tiskový mluvčí festivalu Prázdniny v Telči, Vojtěch Kolář, pokud se tedy nic nezměnil. Ahoj.
6: Tiskový mluvčí, tomu už neříkáme. Já už jsme přerostli v rodině, že jo,
1: Počkej, takže teď máš jakou funkci?
6: Produkční nebo co? Syn festivalu.
1: Syn festivalu, který se narodil přímo v průběhu festivalu. Vojtěch Kolář, tak tady vítej. Vítám, za pár minut se jdeme povídat.
6: Ahoj,
1: hezký den.
6: Se.
0: Hosté Heli Dvořákové.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Host Heli Dvořákové.
2: Hostem dnešního dobrého dopoledne je Vojtěch Kolář, člen organizačního týmu festivalu Prázdniny v Telči. Vojto, Prázdniny v Telči mají mezi českými festivaly, řekla bych, hodně výjimečné postavení. Čím se podle tebe za ty léta staly festivalem, který si čím dál víc získává srdce tolika lidí?
3: Tak ono to je asi tím, že jsme trošku jiní, že jo? Protože normálně festival probíhá čtvrtek až sobota nebo co neděle, je to takový intenzivní, hodně energie člověk na tom vyčerpá a my jsme ten 17-denní takový zvláštní, že jo? Vlastně jenom jakoby série koncertů, ale postupně se nám to rozrostlo do toho, že vlastně hrajeme od 2 až do půlnoci každý den, takže opravdu jsme takový kontinuální nejdelší festival a vlastně to u nás není takový spěch, je to taková jako větší pohoda, člověk vlastně víceméně může stihnout všechno, na co si rozmyslí přijít a netlačíme, že těma netlačíme reklamama, netlačíme jakoby o pozornost se nebojuje prostě, protože do té Telče by to ani neslušelo, ta atmosféra toho města je nádherná a samozřejmě taky láká spoustu lidí, protože opravdu zažít ty koncerty tam je něco úplně jiného, než je zažít někde v uzavřeném prostě prostoru, že jo, nějakého klubu nebo tak, je to takový chrám, že jo, z toho nádvoří zámku a i samozřejmě i ty jiné scény, každá má svoje kouzlo, jedna je u Rybníka, jedna je na náměstí, jedna je v parku, jedna je na Panském dvoře, je hrozně moc, že jo, už to ani nestíháme všechno vyjmenovávat, aby jsme ten rozhovor v rozhlase stihli, ale každá má svoje kouzlo a snažíme se té muzice dát prostor, no a to myslím si, že díky tomu ty diváci to cítějí, muzikanti, ty se k nám vracejí jako domů, že jo, mají to u nás rádi a tak věříme, že se k nám jako domů vrací i ty diváci, mají rádi ten náš styl festivalu, že to je prostě festival bez zábran a festival prostě s klidem a pohodou. No.
2: Ty jsi to řekl úplně přesně, protože když se řekne festival Prázdniny v Telči, tak se lidi vybaví to nádvoří zámku, koncerty pod širým nebem, ale co je hezký, s lidma, kteří tam jezdí a potkávám se s nimi, tak říkají: my si sami jdeme odpočinout, my to máme jako smysl života. No. Najednou se všechno změní a těch 17 dnů je relax.
3: Ty už se o tom
2: lehce jako mluvil, ale jak to, že ten festival má takový jako terapeutický účinek na řadu lidí?
3: Já nevím, no, my se tam snažíme být v pohodě, i když jsme všude permanentně v nějakém stresu, protože vždycky se něco dá dělat lépe a nestíháme. A já jsem teda takovej hledač chyb a opravovač problémů a jak se tam tady v mezipauze ptala, jestli někdy dokážeme vypnout. No tak jako dokážeme vypnout a to trochu umíme, jakože jít si odpočinout na chvíli, vyspat se nebo někam zmizet na chvíli. Ale pak si dodala jako stát se na chvilku návštěvníkem a to já opravdu neumím a je to jakože, protože pořád se snažíš ten festival dělat hezčí, teďka vidíš jako drobnosti, které se samozřejmě nebo malý vady, který ale když opravíš, že jo, tak je hnedka tam se dá lépe dýchat na tom festivalu. Tak, taky jsme nějaké změny pro letošek nachystali, aby se nám v některých místech lépe dýchalo, aby se to víc stalo tím festivalem, kterým to je, takže doufáme, že je u nás příjemně a proto k nám lidi jezdí, těšíme se na ně. No,
2: no počkej, máš tohle jenom ty?
3: No.
2: Nebo i tvoji bratři a táta?
3: Ne, táta to má hodně, tak to jsem asi zdědil po něm a po mamce, která vždycky hodně ráda uklízela, takže jako uklízet festival, to je moje. A vždycky říkám, že nejlíp se cítím za celý den, když něco takhle plánujeme, když se rozehraje ten největší koncert, už jako všichni cítí, že už si to všichni užívají a já jdu a vybírám koše a vysypávám jim a sbírám vajgly a takový ten, a že dělám ten úklid, ono to je i můj duševní úklid, ale samozřejmě to pomůže i návštěvníkům, i mě to nevidět, že hnedka má člověk čistší hlavu, no tak to jsou takový tam naše odpočinky, moje odpočinky teda.
2: Zůstávajte s námi i nadále, my si dnes povídáme o festivalu Prázdniny v Telči. Letos proběhne už 44. ročník. Dokáže za ty roky ještě něco organizátory překvapit? To si poslechněte za chvíli.

0: Eli Dvořákové.
1: Letos od 31. července startuje už 44. ročník festivalu Prázdniny v Telči, o kterém si dnes povídáme s jedním z organizátorů, a to Vojtěchem Kolářem. Zajímá mě, jestli vás po těch 44 letech dokáže na festivalu ještě něco jako překvapit. Víš, jestli něco, co...
2: Ne, určitě ne, vůbec. Teďka je festival perfektně naplánovaný a až jestli se za 2 týdny potkáme na živém vysílání z Telče, tak se mě zeptej znova a já ti to řeknu, co se zase stalo, protože jsou věci, které prostě člověk nedokáže předvídat a překvapí ho. No. Ale takhle v této fázi, v ten takhle pěkně...

0: Musí to být už hodně v noci a ne, to jsou jako legrace a vlastně nějaké vzpomínky, je to legrace, ale samozřejmě nachystat takhle. Příprava je nějaká polovina úspěchu, ne, nebo se říká. Mm-hmm. Tak nachystané to je a až nás něco překvapí, tak se k tomu zase postavíme tak, aby to co nejlíp dopadlo.
1: No, festival Prázdniny v Telči je úzce spjatý s rodinou Kolářových.
0: No.
1: Jak se za ty léta proměnily ty vaše role, všech těch členů?
0: No tak já nejvíc samozřejmě vidím sám sebe, já jsem tam vyrostl, že jo, ještě jako malý kluk jsem byl vždycky na hlídání ve skleníku, mm-hmm. což si do dneška pamatuju tu vůni v oranžerii, která se mimochodem nějak teďka otevírá, někdy tam bývá otevřeno, nevím, jak to má provoz zámku zrovna naplánovaný, ale ta vůně z té oranžerie, to mám do dneška v paměti a že byl jsem tam na hlídání u babičky jedné a pak jakmile jsem mohl něco se nějak dostat do města, už jsem začal zlobit, tak jsem pomáhal, čím to šlo, no tak na začátku člověk roznáší zpravodaje, že jsme tak tiskneme tako do dneška, to je tradice, udržujeme pořád tradici tištěného zpravodaje, i když bychom už nemuseli.
1: No, jak moc je to náročné? Nekomplikujete si tím zpravodajem trošku život?
0: No jasně, to druhý brácha by mohl povídat, ten to zalamuje, někdo to tam musí napsat, nafotit, poskládat, že jo, ale je to taková drobnostka, kterou jako už udržujeme jako tradici. No, ale tak co, no, od toho roznášení zpravodaje prostě pak už člověk dokáže, naučí se motat kabel, aby ho zvukař nesprdnul, že ho motá špatně, pak už má sílu uníst lavičku, pak se naučí fotit, pak se naučí psát, no, pak se komunikuje s těma kapelama, pak je začne domlouvat a už se to valí a už prostě, už je tím produkčním na plný úvazek, že, nebo jak to říct, no, jako všechny starosti padají na mou hlavu, tak. Mně přijde, že ty bráchové, jo, to se hodně vyvíjí. Já mám samý starosti a táta a bráchové, všechno bude v klidu, klidně se, to bude dobrý zase jako vždycky. A já prostě si říkám, ještě bychom tohle měli zlepšit, tohle změnit a buď v klidu. No, takže to je velká proměna.
1: Čímž ty ale vlastně odpovídáš na moje další otázku, protože máme 10 dnů do startu festivalu Prázdniny v Telči. Dá se v tenhle okamžik doma, dejme tomu u večeře, u oběda, nebo když se potkáte na chalupě, bavit o něčem jiném než o festival?
0: Dá, ale moc nám to nejde samozřejmě. Snažíme se někdy, včera jsme byli, zrovna jsme se úplně, to zase po hrozně dlouhý době jsme se potkali všichni tři bratři a s tatínkem Nin tak na pivečku, tak to bylo vzácný, tak i jsme s chvílema neřešili festival.
1: To je dobře.
0: Ale samozřejmě já, jak tam sedím, tak mi to v té hlavě furt běží a ještě chodím telefonu, ona je to ostuda. No,
1: já myslím, že my už jsme všichni pochopili, že ty se opravdu pintlicháš takzvaně a potřebuješ vlastně, mít všechno přesně do puntíku v pořádku. Dáme si písničku a hned potom zjistíme.
0: Nějakou na uklidněnou
1: a hned potom zjistíme, jaký bude ten letošní program, protože bude opět nabitý.

0: Dvořákové.
1: Dnes si povídáme už o 44. ročníku festivalu Prázdniny v Telči. Mým hostem je jeden z organizátorů festivalu a řekla bych největší perfekcionalista, aby byla přesná, Vojtěch Kolář. Letošní program je opět mimořádně pestrý. Na 8 scénách, nakonec jsme se během 2 písniček dopočítali, vystoupí více než 150 různých umělců. Jaké jsou ty největší letošní novinky?
2: Z novinek samozřejmě, oni se všichni řeknou, o Prázdniny v Telči, to je stejný jako každý rok, tak jenom připomenu, co to všechno je. Je to 17 velkých koncertů na zámku, kde samozřejmě musí zahrát ty kapely, na kterých ten festival vyrostl, a všichni ty naši známí a kamarádi, takže Vlasta Redl to na zahájení 31. července za týden odpálí. A pak tam musí být Druhá tráva, ale i ta mladší generace, třeba Epidemie, Marien. Ale nemůže chybět Jalman, Nezmaři a všechny tady ty jména. Nebo Karel Plíhal. Ale co je nového? No nového je, že kromě těch našich, že my máme dvě venkovní scény úplně zdarma pro muzikanty, kteří se nám ozývají, tak to taky neskutečná jako práce a je to těžký, že jo, někdy vybrat, kdo tam může hrát, kdo nemůže, protože je těch nabídek hrozně moc. Takže přes 50 koncertů v ulicích města, že jo, ještě je navíc zadarmo, k tomu těch 17 pohádek a nočních koncertů, tak tady k tomu, tady my vždycky se říkáme každý rok na konci, no příští si to uděláme trošku jednodušší. Takže letos jsme to udělali stejně jako vždycky, ano. Plus jsme si teda řekli, že by mohla být skvělá cirkusová scéna, protože jeden kamarád Michal Mudrák má krásný šapito, říká si Cirko Hoply a dělá představení jednoho akrobata, ale je to úplně neuvěřitelný, tak na prvních 5 dní od prvního, nebo od první soboty do středy 5., takže 5 dní tam bude mít svoje šapito a cirkusové vystoupení Teakrobat, kde peče perník během představení, ale dělá to takovým způsobem, že je pořád zhůru nohama a je to opravdu neuvěřitelná show, je to opravdu jako člověk jako žasné. Tak to je naše cirkusová scéna, protože letos nemohla cirkla putika, tak jsme si říkali, jo, tak aspoň nějaký cirkus a chtěli bychom to do budoucna rozvíjet, tak proto už jsme si ji pojmenovali, i když je kratoučka jenom na 5 dní. No a pak máme poetickou scénu, která je zase taková nepravidelná, respektive řekli jsme, že budou to středy a neděle, ale pak do toho ještě padly další dny, takže je to všechno u nás na webu, poetická scéna, různý čtení nebo drobnější, komornější koncerty nebo promítání filmu. Takže to je ta naše další nová scéna, která se taky, jako minule jsme měli 3 takový vystoupení, letos jich bude už asi 6 nebo 7, takže si to zjednodušujeme, no, aby jsme neměli tolik práce.
1: Já to sleduji, že si to děláte čím dál lehčí, ale letos chystáte i několik výjimečných koncertů. Mezi ně určitě patří koncert v rámci oslav 80. narozenin Žalmana.
2: No, my jsme moc nenachystali, že ho to hlavně nachystal Žalmana se všemi muzikanty, kteří s ním kdy hráli a s hosty. A je to teda jeden z koncertů, který už teďka máme více vyprodaný online, je pár vstupenek ještě někdo v oběhu a budeme to doprodávat samozřejmě, až uvidíme kapacitu, jak nám to na zámku funguje, protože ještě budeme letos novinka tam mít novou střechu nad pódiem, takže ještě úplně si nejsme jistí, jak to bude s kapacitou, ale mělo by to být vlastně víceméně stejně, jenom aby jsme měli jistotu, že se tam všichni pohodlně vejdou, tak třeba ještě budeme doprodávat vstupenky na tenhle velmi žádaný koncert výroční těsně před ním, no. Ale máme tam další skvělý kombinace. Seběhly se termíny kapel Kondurango a bratři Ebenové, že jo, Bára Hrzánová a Kondurango a bratři Ebenové. A ono to vlastně hrozně moc ladí a hrozně to, jakože jsou to hudby podobného pozitivní atmosféry a podobně naladění lidi, takže na to se těšíme a lidi na to taky slyší, že to bude velice, velice povedený koncert. A pak je tam krásně ještě výročíma Vřešťál z Nerezu, že jo, má 70, takže nebo měl a taky celý rok je slaví, takže přijede taky ještě s kapelou Nereš, Nerez a ještě s Navarka Session Anety Krejčíkové, herečky a zpěvačky, takže to bude taky moc pěkný večer. A co tam ještě máme? Jo, krásný bude určitě večer Spiritual Quartet. Mě překvapil, že se znají s Ondrou Rumlem a pozvali si ho jako hosta, takže to bude taky pěkná kombinace. A Ondra Ruml je skvělý a taky jako my vlastně, já to vždycky někde prozrazuju tu dramat, nebo když se někdo ptá, tak koho zvete? Já říkám, no, my vlastně jako zveme lidi, který jako, se kterýma ten festival jako dělá dobře, víš, že jsou jako pozitivně naladění, jako nejsou to žádný moc prudiči a je to jako radost s nima ten festival dělat, že jo. Takže Ondra Runel, teď když si vzpomenu na, na naše minulý setkání, tak to je taky krásná osobnost a velký zpěvák, takže část budou spirituálové, bude prostě tradiční písničky, které si známe všichni od táboráku, ale část zase budou, něco zaspívají s Ondrou Runelem a něco pak Ondra Runel zase svoji tvorbu, že jo, kterou má neuvěřitelnou. No, a co tam, ještě jeden
1: jsme zapomněli. Já bych si dala písničku, jestli by ti to nevadilo.
2: Tak já si s tím dám písničku. Podívám,
1: Vojta si to jde všechno prostudovat, aby nám za pár minut mohl.
2: To jak se 50
1: men, no tak 50 men, to zvládneme. Za pár minut zůstávejte s námi, do té doby vám hudební společnost bude dělat zpěvačka Madonna. Hezké dopoledne s námi.

0: host Heli Dvořákové.
1: Představujeme vám program 44. ročníku festivalu Prázdniny v Telči. Mým hostem je jeden z organizátorů, a to Vojtěch Kolář. My jsme si povídali o těch zajímavých a netradičních kombinacích, které nás na prázdninách v Telči čekají. Zapomněli jsme na Nezmary a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
2: No, Symfonický orchestr, pozor, to je komorní sdružení symfoniků, takže je to jako malá partička, protože velký, celý si
1: by se na tam nevešel. Takže to byla light verze.
2: Taková light verze.
1: Ano. Ty jsi sliboval 50 interpretů, listoval si v tom, hledal si, že jich bude jako velká.
2: Já jsem byl zmatený v tom velkém počtu.
1: Tak na co dalšího by si nás pozval, a máte tam něco třeba pro opravdové fajnšmekry, když to tam, tak řeknu.
2: Ano, pro hudební gurmány máme, protože samozřejmě o čem jsme se bavili, tak to je takový ten to pokračování toho folku, toho písničkářství, a my to, že sem tam musíme nebo chceme i zaběhnout do jiných vod. Takže do pravopravdové fajnšmekry máme letos Třaskavou směs, což je uskupení Frantiskály, že jo, výtvarníka, umělce, blázna, známýho z různých skečů a divadel, ale zároveň neuvěřitelnou osobnost, tak mají s Petrem Niklem a ještě s dalším hudebníky tady to uskupení, tak to je velká lahutka pro fajn, jakoby, která trošku zabíhá víc do alternativy, ale zároveň je to taky, myslím si, neuvěřitelná energická show, takže srdečně zvu. Pak skvělá je Ilustratosféra, což je samozřejmě kapela zpěváka Dana Bárty, který už to zase zabíháme trošku do jazzíku, že jo, je to takový ten jeho, že jo, neuvěřitelný zpěv a jako to ono to je, že jo, někdy člověk slyší někoho zpívat a říká si, ten ale hezky zpívá, a pak někoho slyšíte zpívat a úplně vás to pohltí, jako úplně nevnímáte toho člověka, ale vnímáte vlastně tu emoci, což prostě Dan Bárta je, že jo, v tomhle jako mistr, že jo, takže pokud neznáte a máte rádi jazzík nebo něco na pomezí, že jo, toho něco, co se vyvinulo z toho folku nadal, tak Dan Bárta s Ilustratosférou. A pak nemůžem zapomenout zase úplně do swingu Ondřej Havelka s Melody Makers nemůžou v Telči chybět a určitě stojí za to na ně přijet, protože nevíme, jak to bude v příštích letech, že jo, už začínají být unavení, říkají uvidíme, jak příští rok, ale to ještě zvládnem, tak přijedem.
1: Možná poslední na poslední,
2: ale ne, já chci ještě dokud kluci můžou tam, že jo, někteří umělci neumějí zavčas odcházet a tady kluci neuvěřitelně pořád češí energii a vždycky tam nás nabijou, takže já jsem moc těším a doufám, že jim to vydrží co nejdíl. Takže to jsou tady ty naše specialitky. No,
1: a když tě teď zavedu do Panského dvora,
2: ano,
1: moc akční to bude tam?
2: No, tam je to právě akční, že tady na zámku většinou člověk slyší jehlu spadnout na zem a tady jakou to má posluchací atmosféru, a že ty diváci jsou opravdu neuvěřitelně vlídní a mají opravdu otevření uši i duše. A na tom Panském dvoře je to trochu veselější, no, je to taková divočina, no. Tak tam letos poprvé vypsaná fixa, velká výzva pro nás, protože ještě jsme si to řekli, že teda budeme dělat koncerty ve čtvrtek, takže první čtvrtek uprostřed festivalu, to je teda, takže 6. srpna začíná vypsaná fixa, po nich pokračuje Mňága a Monkey Business, tady ten víkend je takhle divoký, takže to budeme opravdu fresh v neděli. A spousta dalších menších kapel z okolí, který vždycky dělají předskokana a potom kapelu po té hlavní hvězdě, takže budeme mít takhle tři večírky za sebou, no, jsem na nás vědavej, a další víkend to samé, zase poletíme Tata Boys a Sesto zvířat, takže to bude 6 takových hodně vypjatých večerů, ale...
1: No a tohle jsou taky ty večery, ale které si Vojtěch Kolář...
2: Já si je nemusím úplně užívat, jo, hlavně abyste diváci, jo, vy si můžete odpočinout a zase se to, já tam budu pracovat. A...
1: Dobře.
2: No, ale já se na to hrozně těším, protože to jsou opravdu kapely, který mám neuvěřitelně rád, i když některý zlobí, mrk, Monkey Business vždycky zlobí, ale zlobí hezky, ne, to máme rádi a... Je to výzva, kterou vždycky rád postoupím, protože je to show a je to taky, je to jiný právě, je to jiný zážitek, je to trošku vlití krve do žil a ty rána bývají těžký, ale tak.
1: To si myslím.
2: Se dospí.
1: Nicméně festival není jen o večerních koncertech, co všechno si mohou užít rodiny s dětmi v průběhu dnu.
2: No je.
1: To se dozvíte už za malou chvíli. Teď se dáme skupinu Olympic, hned potom se k vám zase vrátíme.

a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Opera Olympic, taky jsem se narodil, boss v 11:45. Hostem dobrého dopoledne je dnes jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči. Letos už 44. ročník tohohle festivalu. Vojtěch Kolář, my jsme hovořili o tom, že festival není jenom o těch večerních koncertech, ale na prázdninách v Telči má své místo i pouliční divadlo, pohádky, tvůrčí dílny a další. Co všechno si tedy užijí na prázdninách v Telči rodiny s dětmi?
1: No, je to hrozně moc, že ona Telče atraktivní i během roku, ale my tam samozřejmě dovezem těch 17 pohádek, takže od 3 hodin každý den kecám, kromě toho prvního, že 16 pohádek, takže od 1. srpna až do konce festivalu vždycky ve 3 hodiny pohádka v parku, takže zveme všechny babičky, dědečky s vnoučaty a maminky s dětmi, tak doražte. Tatínky taky samozřejmě, pardon. Ale bych na nás zapomněl. Tak, pak tam máme krásné dílničky právě ve dvoře Zušky, který právě jsme taky se rozhodli trošku zvelebit, aby ten prostor byl živější, jako je víc festivalový, tak to tam taky jedna ze změn, co jsem zapomněl zmínit. A pak jsou to koncerty u lodiček, koncerty na náměstí, kde můžou prostě děti blbnout okolo a poslouchat. A když je to nebaví, tak zase vyrazíte někam dál a tak jdete na procházku parkem nebo skočíte se projet na lodičkách nebo do Panského dvora na nějakou atrakci, kterou tam mají. Určitě jsou potom zajímavé věci typu, že na začátku festivalu, že prvního v sobotu jsou závody dračích lodí, tak to je velká zábava, že sledovat ty závodníky, jak tam jezdí sem tam na té krásné lodi a je to velká atrakce pro hrozně moc lidí. A pak je běh městem šťastných lásek charitativní, tak to je tam zase celý první týden od 1. až do 8. srpna, takže se dá vyběhnout s dětmi na nějakou krátkou trasu, ale tak je to nějaký cíl a dostanu na konci perníček jako medaily, že, nebo něco podobného, co tam sdílení pořádá. Je to zase běh pro dobrou věc. A nebo vyražte na výlet parní lokomotivu. To je zase věc, co neděláme my, ale dělá se to během prázdnin v Telči, že, aby to nalákalo co nejvíc lidí, takže parní léto v Telči taky si najdete na webu. Je to hrozně moc v Telči, co no, se dá zažít. Ještě na výstavě můžete dojít, tam spousta výstav.
0: Krásných výstav.
1: Na radnici, na zámku, v univerzitním centru. Krásné výstavy barevné, které určitě i děti budou bavit. Takže je to
0: dá se to všechno stihnout?
1: Dá se to stihnout, máte na to 17 dní.
0: Není potom ten návštěvník jako přehlcen, protože no, já bych byla jsem ve stresu, jestli to všechno zvládnu.
1: No, a tak nemusíte zvládnout všechno.
0: Udělejte si nějaký itinerář?
1: Právě, protože když to někdo... Takhle, ono to ano. Je možná tím, že my ty jako hodně těch věcí jako nemáme, že ho placených. Máme jen ten hlavní koncert a ty vedlejší, jako ty noční. Takže my na vás netlačíme, že musíte všechno stihnout. Na jiném festivalu tam máte pocit, že musíte stihnout všechno.
0: To je ale pravda.
1: Že jo? Ano.
0: Takže možná tady v tomhle je to kouzlo. Tady nás nikdo netlačí a hlavně nás netlačí ty finance.
1: No, že nás trošku, tak prosím najednou... vás, kupujte vstupenky na www.prázdninyvtelči.cz, budeme moc rádi, když přijdete.
0: No a taky merch, ty máš merči, na sobě krásné tričko pro letošní 40. ročník se speciální grafikou.
1: Veselýma amébkama.
0: Jaký je letos motiv?
1: Jo, to je taková amébka, měňavka, jakože živočich, který se dokáže vždycky změnit. Je to prostě... symbol nějaký proměny, kterou postupně procházíme v tom festivalu, ale zároveň něco, co vydrží na věky, takže ten náš festival, že jo, a je to tady, ta Telč je tady pro vás, svět se mění, Telč zůstává, je takový naše motto teďka, tak snažíme se měnit s tou dobou, ale zároveň zůstat pořád stejný, takže a otevřený a bez NFC čipů a jiných blbostí, co jsou na a zábran, co mají na jiných festivalech, chceme být prostě víc pro lidi, tak hlavně kupujte vstupenky, protože na tom to stojí a
0: řekla bych,
1: na hezké koncerty,
0: rádi,
1: těšíme se na vás.
0: Ale potřebujeme vědět, kde je máme kupovat.
1: Už jsem to říkal, Helo, ty jsi nedávala. Pozor,
0: www.prázdninyvtelči.cz. Teď už to vím.
1: A na sociálních sítích taky děláme pěkné blbinky, tak následujte, tam dělám, vymýšlíme se synovcem a různý videjka. Jsme tam akční a snažíme se jít vtipný, ale aby to nezahlcovalo, tak pokud vám to někdy přijde hloupý, jak mi to řekněte, prosím vás.
0: Tak rozhodně se moc si i vy, těšíme milí posluchači, moc. Užijte prázdniny v Telči, těch krásných 17 dnů je před námi. Startujeme 31. července právě v Telči a vy tam rozhodně nesmíte chybět. Hostem dnešního dobrého
1: můžete dopoledne. Chybět, ale přijďte.
0: A tak nesmí chybět, ne? Pokud procházíte nějakým stresovým obdobím, zajďte si do Telče. Je to takový jistý druh terapie.
1: Tak
0: to vyšlo, ne?
1: Jo, ale dejte si pozor, ať vás festival nevcucne, protože to se některým kamarádům stává, že přijedou nejenom na den a za 17 dní, no tak já už jedu.
0: Vzniká závislost, ano. To byste si měli dát dolů na ten web, může vzniknout závislost na tomto festivalu. Vojtěch Kolář, dnešního z dobrého dopoledne, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči. My moc děkujeme a přejeme, ať se festival vydaří, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, uvidíme se, naschle. Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pelhřimov chce obnovit zanedbaný park. Zpožděné opravy oblastní galerie v Jihlavě jsou u konce. Ministryně financí jedná na pražském letišti se stávkujícími odboráři. Odpoledne čekáme oblačné s lokálními přeháňkami a s teplotami do 24 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Obnovu parku za autobusovým nádražím plánují v Pelhřimově. Prostranství je v neutěšeném stavu a vstup do něj je kvůli špatným chodníkům jen na vlastní nebezpečí. Prostor letos město získalo od katolické církve a teď nechalo vypracovat studii na jeho přeměnu. Práce by mohly začít na konci příštího roku, uvedl lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
2: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit, a určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten v 70. let, od 70. let už tam není, a ten by měl být nějakým způsobem obnoven.
0: Oprava oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě po více než dvou letech končí. V Komenského ulici dělníci finišují a galeristé začnou stěhovat umělecká díla. Otevření je naplánované na 25. září, kdy v galerii začne výstava rodáka z Vysočina, z Vysočiny Jiřího Příhody.
3: Práce se zdržely o několik měsíců kvůli možnostem stavebních firem a později třeba kvůli špatnému stavu podlah, které bylo potřeba oproti plánům vybourat a udělat úplně nové. Galerie dostala novou fasádu nebo prosklený náhled. Síně jsou rekonstruované a stavebníci vyměnili elektroinstalace. Ještě do konce roku pokračují opravy na druhé budově v dolní části Masarykova náměstí. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že Schillerová chce vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle ministerstva nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Ruská armáda už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti. Oznámila to ukrajinská společnost Naftohaz. Naopak ukrajinské síly dnes provedly další útoky na jihu Ruska, v moskevské a bělgorodské oblasti a také na poloostrově Krym.
4: Podle společnosti Naftohaz ruské útoky, které pokračují od soboty, poškodily plynárenská zařízení v Charkovské oblasti a Naftohaz proto musel částečně omezit dodávky plynu. Ukrajinská obrana informovala o útoku na Ševčenko u Kupiansku v Charkovské oblasti, kde Rusko podle těchto zdrojů použilo kazetovou munici. Podle oblastních úřadů bylo poškozeno asi 10 budov. V noci a dopoledne Rusko zaútočilo také na Oděsu a Oděskou oblast, kde byla cílem především přístavní infrastruktura. V Oděse byl dnes vyhlášen smutek za 3 oběti včerejších útoků. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi po skončení mistrovství světa vynechá dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat od zítřka. Další čas na odpočinek dostane i Messiho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba podle televizní stanice ESPN nebudou hrát ani příští týden utkání hvězd, do kterého byli nominovaní.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi nebo Humpolci je teď 17 stupňů, v Dukovanech 20. Odpoledne můžeme čekat oblačno, občas polojasno. Lokálně se mohou vyskytnout přeháníky, spíše na severu Vysočiny. K večeru začne mraku ubývat, naměříme 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vežďáře nad Sázavou opatrně, v okružní ulici havarovala tam dvě osobní auta. S opatrností je místo nehody průjezdné a na D1 zpomalte za Velkou Bíteší na 164. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané a odstavené osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní poledne a dobrou chuť k obědu. Od mikrofonu vás zdraví Petr Janáček a dnes poprvé vám budu celou následující hodinu moc rád plnit vaše písničková přání. Začínají písničky pro Vysočinu, o svou oblíbenou melodii si můžete zavolat přímo sem do studia na číslo 22 155 49 99. Pokud raději píšete, mrkněte na náš web vysočina.rozhlas.cz nebo pošlete SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text bez diakritiky na číslo 90 011 04. A já se těším.
1: Písničky pro Vysočinu s

0: Ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina a také písničky pro Vysočinu, tedy písničky na vaše telefonická či písemná přání. No a první, kdo bude dneska vybírat svou písničku na přání, bude Ludvík ze Salavic. Ludvíku, já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Já vás taky, pane Janáček, a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. A domluvili jsme se, že bych mohl kratoučkej vtípek do éteru.
0: Určitě, Ludvíku.
1: Já vás hrozně rád luštím veselý křížovky, tak jsem nedávno luštil krásnou tajenku a ta zněla prej. Jepřišky jsou jediné ženy na světě, které už večer vědí, co si ráno vezmou na sebe.
0: Ludvíku, já bych vám taky rád řekl nějaký vtip, ale já mám takovou svoji vlastnost, že já si vtipy nepamatuju, takže bohužel. Nicméně, vy jste vybral krásnou písničku, jakou písničku jste vybral a pro koho bude?
1: Tak já bych chtěl popřát v pátek oslavě své významné životní jubileum můj dobrý kamarád pan Jindřich Píza z Třeště. Milý Jindřichu, já ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody. A Jindřichu, kdyby mi Věruška nepíchla, že je ti 80 let, tak bych tomu ani nevěřil, protože pořád vypadáš jako kluk, tak ať ti to co nejdýl takhle vydrž. A vybral jsem ti tvoji oblíbenou písničku od Miriny Matíje Santa Maria de la Mer. Tu ti posílám.
0: Písnička je připravená přesně podle přání Ludvíku i pro vás hrajeme právě teď z Českého rozhlasu Vysočina. Mějte se moc krásně a díky za zavolání.
1: Taky se mějte moc hezky, naschledanou.

0: Santa Maria de la Mer, to byla první písnička na přání dnešního pořadu písničky pro Vysočinu. No a dalším, kdo bude vybírat své hudební přání, bude Hanka z Jihlavy, která je v tuto chvíli na telefonu. Tak já zdravím, Hani, pěkné odpoledne.
1: Já vám děkuji za pozdrav a to odpoledne vám přeju taky a nevím, proč je mi pořád zima dneska.
0: Tak ono se venku ochladilo. Trošku se nám ochladilo, ale možná lepší než ta vedra, která máme za sebou v uplynulých týdnech. Haničko, co jsme vybrali za písničku a komu ji budeme posílat? Povídejte.
1: Tak já jsem vybrala písničku Haleluja s Leonardem Cohenem. A budeme to posílat SOS a samý tisňový linky 150, 155, 156. 158 a víc jeden a potom poplářům, uklízečům, no prostě...
0: Zkrátka všem, co musí pracovat takhle při úterku, že jo?
1: Jo. A nejvíc lidů cestáře na dálnicích, protože v těch mrůlech a v těch vedrech
0: Ty to nemají vůbec jednoduché. A Haničko, taky pro vás právě teď hraje Leonard Cohen. Díky moc za zavolání, mějte ještě, se krásně. Ještě máte.
1: Ráda,
0: ještě, tak povídejte ještě.
1: Kdybych mohla říct, že to vysílám policistům a policistkám, které je Vysočiny.
0: Jasně. Takže celému integrovanému záchrannému systému teď zkrátka poletí Leonard Cohen, ano?
1: Ano.
0: Tak skvělé. Děkuju, Hanko, mockrát taky díky a mějte hezký zbytek úterka, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Na heligonku po dědovi se začala učit úplně sama a až po 50. Dnes dělá radost na srazech harmonikářů, v domovech pro seniory a všude, kde si publikum rádo zaspívá. Představíme vám Danu Hemzovou ze Sazomína a také se ohlédneme do minulosti až do 13. století a zjistíme, jak se z původního Brdíčkova mlýna stal dnes všem známý šlaghamr.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: A my pojďme teďka plnit jedno písemné přání, které k nám dorazilo skrze formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Napsal nám Jarek Kučera a píše: Dobrý den, v těchto dnech by oslavil 85. narozeniny Jiří Grossman. Zahrajte prosím písničku Ano pane Jiří, kterou i otextoval a naspíval se Zuzanou Burianovou. Děkuji, Jarek Střeště. Tak hrajeme přesně na přání.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Další krásná písnička v rámci písniček pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Tohle byl Jiří Grossman, Ano, pane Jiří. No a připraveno už je další hudební přání a na telefonní lince 22 155 49 99 je posluchačka Jitka, že ze Želivy. Jitko, já vás zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, jakou písničku jsme nakonec vybrali a komu poputuje.
1: Vybrali jsme písničku od Karla Zicha Alenka a bylo by to pro Alenku Dozvoněvá, která nám dlouhá léta projevuje přízeň a po rádiu nám posílá písničky a pozdravy. A děkujeme.
0: Taky to chcete takhle příjemně vrátit.
1: Rádi bychom.
0: A to je moc pěkné. A Jitko, také pro vás právě teď míří písnička od Karla Zicha Alenka v říši divů. Mějte se moc krásně, díky za zavolání a naslyšenou.
1: Taky děkujeme, nashledanou.
2: Písničky pro Vysočinu s Petrem Janáčkem.
3: Telegram s adresou svět.

0: divů. Alenka v říši divů a Karel Zich na Českém rozhlase Vysočina v rámci písniček pro Vysočinu, tedy písniček, které vybíráte vy, ať už písemnou formou, anebo tou telefonickou na čísle 22 155 49 99. No a právě na telefonní lince je v tuto chvíli připraven i Pavel z Rudíkova. Pavle, zdravím do Rudíkova, dobrý
1: taky
0: den.
1: Taky vám zdravím. Tak. A ještě bych to pozdravit do Budišova a do Tasova příbuzný Burjanov a do Hodova a ještě Elise Šanderovi.
0: Mm-hmm. A Pavle, taky na sebe nesmíte zapomínat, i pro vás bude ta písnička, že jo?
1: Můžeme.
0: No samozřejmě pro lepší odpoledne. Vy jste chtěl něco od Jardy Hypochondra, ideálně o pivu, tak jsme vybrali Šenkýřku, ta si myslím, že je ideální.
1: Ano.
0: Tak Pavle, písničku posíláme, zdravíme do Rudíkova a mějte krásný zbytek odpoledne.
1: Vy taky, nashle.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No a telefonní linka sem k nám do studia je v tuto chvíli opět obsazená a je na ní Alenka ze Zvonějova. Alenka z Říše divů, já vás zdravím, hezké odpoledne.
2: Děkuji, děkuji moc, já vás taky zdravím, také hezké odpoledne přeji.
1: Tak
2: a
1: Alenko,
2: já jsem naoplát... ano,
1: je to vaše, povídejte.
2: Děkuji, mnohokrát, my se snažím. Tak já bych chtěla hned oplatit taky písničku a chtěla bych té hodné paní s manželem, já na mě to taky vzpomínají a vždycky mi něco pošlou. Takže já právě chci oplatit písničku a chtěla bych písničku od Petra Reska Přátelství. Jak je krásné to přátelství, když je to pravé. Takhle, tak ať si hezky poslechnou a hezké odpoledne přeji. A ať se daří, co si plánují.
1: Alenko, moc děkujeme za zavolání. Petr Rezek a písnička Přátelství právě hraje a posíláme ji také vám. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji mnohokrát, vám taky přeji. Naschledanou, díky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Přátelství zpíval Petr Rezek na Českém rozhlase Vysočina. Vy dál posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, ať už ta písemná, anebo telefonická, a právě na telefonní lince 22 155 49 99 je v tuto chvíli Petr ze Šimanova. Petře, já vás zdravím, krásné odpoledne.
1: Děkuji.
0: Tak Petře, vybrali jsme Shakiru, písničku Vaka Vaka. Pro koho bude?
1: Pro pána, který jsem šel 20. včela Kevin Keegan.
0: A bude to všechno, Petře?
1: A pro mě a babičku ještě.
0: Samozřejmě i pro vás s babičkou, právě teď zní z éteru Českého rozhlasu Vysočina Shakira Vaka Vaka. Petře, mějte se moc krásně, díky za zavolání a hezký zbytek úterka, naslyšenou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Posloucháte písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: A další písničku už bude vybírat Gábina z Počátek, která je v tuto chvíli na telefonu. Gábino, já vám přeju hezké odpoledne.
3: Já vám taky hezký odpoledne přeju.
2: Tak jakou písničku jste vybrala a komu ji budeme posílat?
3: Já jsem vybrala písničku od Petry Černocké Tamtami a bylo by to věnovaný všem pro dobrou náladu, speciálně pro rodiče, který zrovna u sebe mají mýho syna na prázdninách, tak doufám, že jim tam řádně pomáhá, že je užitečný k něčemu.
2: Já musím tady prásknout na Gábinu, my jsme se spolu bavili, vy pracujete jako kuchařka ve školní jídelně, tak jsme si říkali, že je to nádherná vedoucí. Tak a schválně, co jste měla dneska k obědu?
3: Dneska teprve si vařím oběd, takže nějaký těstoviny se smetanovou omáčkou, šampiony.
2: To zní famózně. Tak Gábino, já přeju nejenom dobrou chuť k obědu, ale také, ať si vychutnáte písničku, kterou jste vybrala. Petra Černocká a Tamtami míří taky za vámi. Mějte se moc krásně. Děkuju a naslyšenou.
3: Vy taky, naschledanou.

Tamtami a Petra Černocká na Českém rozhlase Vysočina v rámci písniček pro Vysočinu, písniček na přání. No a zapomínat nesmíme nejenom na ta telefonická přání, ale ani na ta písemná, která k nám chodí. A na číslo 90 011 04 dorazila SMSka od Jarky, která píše: až se ti jednou bude zdát, prosím, zahrajte mi tuhle krásnou písničku. Díky, Jarka. Tak Jarko, hrajeme jen a jen pro vás, právě teď Jakuba Smolíka a písničku Až se ti jednou bude zdát. Krásné odpoledne přejeme.

Jakub Smolík, Až se ti jednou bude zdát, to je další písnička na vaše SMS-kové přání. Pojďme ale otevřít i web vysočina.rozhlas.cz, protože i sem nám chodí vaše hudební přání a vzkazy. A napsal Jaroslav: dobrý den Petře, zdravíme vás i všechny regionáky a přáli bychom si zahrát do skupiny, do práce skupinu Kabát a jejich písničku Oni. Děkujeme a pěkný den přeje Jarda a jeho kolektiv z práce. Tak Jardo, pro vás všechny do práce hraje právě teď kapela Kabát.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme na předposlední písničku na přání pro dnešní den. Vybrala ji posluchačka Nina, která píše: Dobrý den, přála bych si zahrát moji oblíbenou skupinu Golden Kids s písničkou Hej, pane zajíci. Děkuji moc za zahrání, posluchačka Nina. Tak Nino, posíláme krásnou písničku od Golden Kids.
0: Písničky pro Vysočinu s

Hej pane Zajíci a Golden Kids na Českém rozhlase Vysočina v rámci písniček pro Vysočinu a před námi poslední závěrečné přání dnešního dne. Zaspívá a zahraje Karel Gott písničku Pokaždé a vybrala ji posluchačka Iva, která by ji chtěla zahrát sobě a všem pro krásný den. Tak posíláme Karla Gotta.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině je sklizená pětina polí, žně jsou nejrychlejší na Třebíčsku. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Ústavní soud obdržel stanovisko vlády k prezidentově kompetenční žalobě. Odpoledne čekáme oblačné s lokálními přeháňkami a s teplotami do 24 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Zemědělci na Vysočině zatím sklidili obilí z necelé pětiny polí. Průměrný hektarový výnos je 5 tun a 700 kg. Je to asi o půl tuny méně, než byl celkový loňský výsledek. Menší je podle údajů krajské agrární komory také úroda řepky olejné. Té zatím farmáři sklidili necelých 20%.
3: Zemědělci už stihli od počátku žní sklidit většinu ozimého ječmene. Odvážet z polí začali i ozimou pšenici a také křížence pšenice a žita s názvem Tritikale. Řepku zatím nezačali sklízet pouze farmáři z Jihlavska a Havlíčkobrodska. Nejrychleji žně postupují v okrese Třebíč, kde už je sklizených skoro 40% polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý podvodník takto vylákal ze ženy z Jihlavska celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování.
4: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident ji podal v červnu, poté, co ho kabinet nezařadil do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím vláda upírá ústavní pravomoci, tato ale odmítá. Sport. Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City bude odpoledne pokračovat kvalifikací a týmovým závodem kajakářů a kajakářek. Pojedou ho také čerství vícemistři světa v časovce kajak krosu Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Závodit se začne po 16. hodině. Počasí. V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 18 stupňů, v Třebíči 21. Odpoledne můžeme čekat oblačno, občas polojasno, lokálně se mohou vyskytnout přeháníky, spíše na severu Vysočiny. K večeru začne mraků ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku teď opatrně na hlavním tahu číslo 37 v úseku Vojnův Městec Škrdlovice. Havarovala tam dvě osobní auta. A na Třebíčsku je problém na silnici 405, kousek od Krahulova. Tam bouralo jedno osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. A u toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem

0: No, rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo. Pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tomu vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
1: I co čert nechtěl. Pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej. Taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepých. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není
1: nicméně...
2: Ano, řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro
1: herce.
2: Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec a dabér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodnutí, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte s nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog, nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme, vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid, když jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance před tím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými lístky.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle U hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla U hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině ubylo instalací solárních elektráren. Po více než dvou letech končí opravy Jihlavské galerie s moderním uměním. Českou turistku v Chorvatsku zasáhl blesk, žena je v nemocnici. Zítra bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle slabě sprchne. Teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Vítá vás u nich Karol Pěška. Tempo výstavby nových solárních elektráren na Vysočině zpomaluje. Za letošní první pololetí přibylo celkem 570 instalací. To je podle údajů Solární asociace o zhruba 110 méně než za stejné období loňského roku.
4: Příčinou poklesu je podle Solární asociace snížení zájmu ze strany domácností. Právě u nich klesly počty instalací celorepublikově zhruba o polovinu. Dokončené projekty často začaly už v minulém roce za využití podpory z programu Nová zelená úsporám. Za propadem podle asociace stojí i zrušení těchto příspěvků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se návštěvníkům znovu otevře na konci září. Krajská kulturní instituce byla dva roky nepřístupná kvůli rekonstrukci obou budov a modernizaci výstavních síní. V létě dělníci dokončí práce na budově v Komenského ulici, kde jsou sbírky moderního umění. V domě na Masarykově náměstí podle ředitele galerie Daniela Nováka práce potrvají ještě do konce roku.
5: Vrátnice byla vlastně někde v mezipatře, nebyla úplně šťastně disponovaná, takže jsme ji přemístili přímo před vstup do přízemí. Otevřeli jsme i schodiště do prvního patra, které tam bylo točité, tak jsme otevřeli přímo do toho prostoru. V hale tak jsme také ten prostor trošku otevřeli víc tomu pobytu a té relaxaci oproti to nějakému rozdělení zábradlím a nějakými ostrými přechody, tak jsou tam vlastně takové jakoby pobytové schody.
2: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Důvodů pro stávkovou pohotovost je více, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
6: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
2: To ale ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyjádření vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Češku na dovolené v Chorvatsku zasáhl blesk. Žena skončila v nemocnici v Rijece. Nešťastná událost se stala včera a dnes o ní informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů neposkytlo. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Podle serveru Jutarní je turistka na jednotce intenzivní péče.
3: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková v prvním kole turnaje Live Sport Prague Open otočila duel s Číňankou Yuan Yue a postoupila do druhého kola. 20-letá Češka prohrála první set 6-3 ve zbylých sadách, ale zvítězila 6-4 a 6-1. Na turnaji v Praze dnes bude bojovat ještě dalších 5 českých tenistek.
3: Počasí.
2: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 17 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Libici nad Doubravou 20. Noc bude chladná, teploty klesnou na 11 až 8, v údolích výjimečně až na 6 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku jasno, postupně polojasno, odpoledne až oblačno. Hlavně na severu Vysočiny se mohou dostavit slabší přeháníky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pro tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody. Také D1 je průjezdná bez vážných dopravních komplikací. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 21. července krátce po 14. hodině vám dobré úterní odpoledne přeje z Českého rozhlasu Vysočina Petr Janáček. Spoustu krásných písniček pro vás mám v následujících minutách, namátkou Petr Spálený nebo Dalibor Janda. A kromě muziky budeme také vařit. Za chvíli vás naučíme dělat křupavé krokety se zelím a houbami. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém Naďa Konvalinková. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
3: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím původně od Márie Křižíkové z Valašského Meziříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila troškou vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme a podlejeme vývarem z houb.
2: Trochu jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: necháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Recept na křupavé krokety, tedy palačinky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Márie Křižkové z Valašského Meziříčí. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, dospíval Petr Spálený. Venku se vcelku citelně ochladilo, aktuální výhled na počasí budeme zjišťovat u meteorologů kolem 3/4 na 3. Až se ovšem léto přihlásí opět v plné síle a budete se chtít někde ochladit a budete mít namířeno do okolí Telče, tak byste měli přibrzdit u obce Řásná. Nedaleko se totiž rozkládá přírodní rezervace, uprostřed které je schovaný velký pařezitý rybník. Voda je tam tak čistá, že slouží jako záložný zdroj pitné vody. Ovšem koupání je tam povoleno. V našem letním seriálu tam za okamžik vyrazíme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pokoj v duši a Jana Kiršner na Českém rozhlase Vysočina 21 minut po 14. hodině. Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro telč, i přesto se v něm ale lidi můžou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odjinut se ho ale snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí, to je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupaliště a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, ale to je jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: A hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jen letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, nám byla zima.
3: My jsme tam nevezli.
1: Bývá to teplejší, no.
2: A vždy nejteplejší vlastně léto zatím po dlouhé době.
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet nebo prostě milion tisíc lidí. Je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů. Je to tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
5: Máte, co do sebe, voda vám připadá jaká teplá, ne?
6: Mně připadá v pohodě.
5: A hlavně taková, budete mít takový film po sobě, to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
6: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
5: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Solenější voda a tak.
7: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
5: No, máme
7: domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
6: A vy jste se vzal s sebou i ploutve, co?
5: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby se člověk tady, jakoby, si říká, protáh tělo zaplaval.
6: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
7: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není.
8: Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo? Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřes

0: Je tady narváno, totální Luna Park, jo, a slunce 1,50 m. Co koušou?
1: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
0: Ne, je to tu nádherné. Fakt, je to krásný.
1: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
2: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telských rybníků.
1: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
2: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
1: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
2: Z hráze anebo z pláže.
1: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
2: Tak.
1: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
2: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
1: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Tak už víte, kam se vyrazit vykoupat, jen co se zase léto přihlásí v plné síle. Za chvilku ale téma z jiného soudku. Víte, kdo na Moravě přeložil první modlitební knížku do chorvatštiny? Dozvíte se to v dnešním příběhu z Vysočiny.
4: Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Do muzeí se občas dostávají předměty, které celý život někdo používal, radoval se z nich a měl je rád. Je to i případ hodin, které, ač nejdou, připomínají život jednoho zajímavého člověka.
2: Velkomezeříčské muzeum má ve svých sbírkách spoustu hodin. Před námi tady stojí
3: stolní měšťanské hodiny někdy z druhé poloviny 18. století.
2: Říká Lucie Pavelcová. Víme přesně, čí hodiny to byly.
3: Pocházejí z pozůstalostí Alojze Malce, což byl rodák z nedalekého Hrbova a také hlavně farář. A právě po jeho smrti v roce 1970 sem šli vlastně v rámci jeho pozůstalosti.
2: Ty hodiny stály na faře v Hrbově?
3: Úplně tak ne, protože on se tam pouze narodil, pak byl později vysvěcen na kněze a převážnou část svého kněžského života pak strávil v dobrém poli na Jižní Moravě.
2: Jak se taková pozůstalost dostane do muzea? To musí být osvícení ti pozůstalí, že se řeknou, my si tu vzácnost nepostavíme doma, darujeme to muzeu.
3: Funguje to tak vlastně do dneška, jak říkáte, když je to někdo osvícený, nechce to pouze zpeněžit, nechce si to třeba nechat ani na památku v rámci své rodiny, tak to může nabídnout právě do třeba regionálního muzea.
2: Jsou tyto hodiny něčím zvláštní?
3: Víme vlastně díky nápisu, jak tady vpředu na ciferníku, tak pak vzadu na tom hodinovém stroji, že pochází z dílny významného pražského hodináře Sebastiana Londeršpergera.
2: A jdou?
3: Tady ty ne. U některých z našich hodin máme napsáno v kartě, že po opravě či vyčištění by byly schopné funkce. Tady ty bohužel ne, ty už dneska mohou být pouze na ozdobu.
2: Pojďme se ještě vrátit k tomu knězi Alojzi Malcovi, majiteli těch stolních hodin. Kdo to byl, kromě toho, že to byl kněz, farář?
3: Byl také velký nadšenec do moravské chorvačtiny, kdy vlastně dokonce moravským Chorvatům tam právě na Jižní Moravě přeložil první modlitební knihu.
2: Moravští Chorvaté?
3: Přesídlili sem na počátku 20. století a tam jich byla zřejmě nějaká větší enkláva, takže on se jim tam věnoval, psal o moravských Chorvatech také články do časopisu Český lid, takže můžeme říct, že byl také etnografem.
2: Dívám se na zadní stranu těch hodin, jsou tady nahoře dva zvonky. My si otevřeme dvířka, je tady mosazný hodinový strojek gravírovaný a na něm je vygravírované právě i to jméno hodináře Sebastian Landenšperger a Prák je tam, takže pražský hodinář, máme to potvrzené. Tady dole leží koncovka kivadla.
3: To bude nějaká ta chybějící část, že ty hodiny opravdu funkční dneska už nejsou.
2: Je tady kladívko, tak zkusíme cinknout. Roztáčí se strojek. Z Velkého Meziříčí Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Sametské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Sametské léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu sametskeleto.cz.

0: Tento týden asi od vysokých letních teplot na Vysočině trochu odpočineme, maxima se drží spíše kolem příjemné dvacítky a na ráno i večer se občas hodí i lehčí mikina. Jak na tom budou další hodiny a dny, o tom už si budu povídat přímo s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Na telefonu je připraven Petr Hruška, dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to momentálně na Vysočině vypadá?
2: Aktuálne máme väčšinou oblačné počasie, sem tam i polojasno, takže slnko sa občas ukazuje medzi mrakmi. Zrážky žiadne, teploty sú väčšinou od 17 do 21 stupňov Celzia, na juhovýchode kraja na niektorých miestach okolo 22 stupňov. No a fúka nám mierny, niekde i taký svižnejší severozápadný vietor.
0: Jak už jsem říkal, například dnes po ránu, to bylo i na mikinu, teploty se držely v celku při zemi. Bude situace dnes večer a v noci podobná?
2: Ano, bude podobná, bude to ďalšia chladná noc, minima 11 až 8 stupňov a v údoliach výnimočne teplota môže poklesnúť až k 6 stupňom Celzia. K tomu väčšinou polojasná až jasná obloha lokálne, ale môže sa objavovať i zväčšená oblačnosť, hlavne zo začiatku malá možnosť prehánky. Bolo by to skôr v severnej časti kraja, tie sa môžu objaviť i dnes večer. No a fúkať by mal v noci slabý severozápadný vietor.
0: Ať je ta předpověď kompletní, co zítřek? Předpokládám, že nás žádný teplotní skok směrem vzhůru asi nečeká, je to tak?
2: Nečaká, alebo len veľmi taký nepatrný. Maxima by mali byť väčšinou v rozmedzi 20 až 23 stupňov Celzia. K tomu zo začiatku slnečno, jasno alebo skore jasno, postupne väčšinou polojasná obloha, potom popoludní občas i oblačno. Výnimočne by sa mohli vyskytnúť slabšie prehánky, hlavne na severe kraja. No a k večeru potom začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu prehánok sa bude trochu zvyšovať. Zase bude to hlavne na severe kraja. No a vietor behom dňa mierny, severozápadný až západný.
0: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za informace a mějte hezký zbytek úterního odpoledne. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Tak sme to slyšeli sami, na úplné grilování se na sluníčku to venku není. Na druhou stranu aktuální počasí je podle mě ideální k nejrůznějším výletům, třeba na nějaký pěkný zámek. My vám celé prázdniny nabízíme naše zámecké léto a ani dnešek nebude výjimkou. Už za chvíli se vydáme na další

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď jedna filmová melodie, vzpomínka na doktora Štěpána Šafránka. Tohle byl Václav Neckář a Křídla iluzí. Za 10 minut budou 3 odpoledne a my každý den pro vás máme tip na návštěvu některého z našich zámků. Dnešní pozvánka je tu právě teď. Kam nás pozve průvodce zámeckým létem František Kinský tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlničtí z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom letopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Žně na Vysočině nejrychleji postupují na Třebíčsku. V Jihlavě přibývá lidí bez domova. Česko bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Zítra bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle slabě sprchne, teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Vítá vás u nich Karel Pěška. Zemědělci na Vysočině zatím sklidili obilí z necelé pětiny polí. Průměrný hektarový výnos je 5 tun a 700 kilogramů. Je to asi o půl tuny méně, než byl celkový loňský výsledek. Menší je podle údajů krajské agrární komory také úroda řepky olejné. Té zatím farmáři sklidili necelých 20%.
3: Zemědělci už stihli od počátku žní sklidit většinu ozimého ječmene. Odvážet z polí začali i ozimou pšenici a také křížence pšenice a žita s názvem Triticale. Řepku zatím nezačali sklízet pouze farmáři z Jihlavska a Havlíčkobrodska. Nejrychleji žně postupují v okrese Třebíč, kde už je sklizených skoro 40% polí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Počet lidí bez domova v Jihlavě roste. Podle radnice jich je ve městě téměř 100. Nejčastěji se pohybují v centru nebo u supermarketu. Za dlouhodobým růstem počtu bezdomovců podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka stojí i to, že v Jihlavě je jediná záchytná protialkoholní stanice v kraji.
4: Bohužel máme tady protialkoholní záchytnou stanici, kam se sjíždějí často z celého kraje Vysočina lidé a jednak nemají peníze třeba na cestu zpět, tam, kde odkud je k nám přivezli. A nebo prostě nechtějí už jinam, tak nám tady zůstávají.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání a zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu kompetenční žalobu zamítl. Prezident ji podal v červnu poté, co ho kabinet nezařadil do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím vláda upírá ústavní pravomoci. Tato ale odmítá. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
5: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
6: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČEZem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
2: Argentinský fotbalista Lionel Messi po skončení mistrovství světa vynechá dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Tam bude po pauze pokračovat od zítřka. Delší čas na odpočinek dostane i Messiho reprezentační a klubový kolega Rodrigo de Paul. Oba podle televizní stanice ESPN nebudou hrát ani příští týden utkání hvězd, do kterého byli nominovaní.
1: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou nebo při Vyslavi je právě 19 stupňů, v Telči 21. Noc bude chladná, teploty klesnou na 11 až 8, v údolích výjimečně až na 6 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku jasno, postupně polojasno, odpoledne až oblačno. Hlavně na severu Vysočiny se mohou dostavit slabší přeháníky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku se zdržíte, pokud jedete po hlavní silnici číslo 34. V úseku Dechtáře Velký Rybník je dopravní omezení a zdržíte se tam v koloně. Na dálnici D1 pozor mezi 119. až 131. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu. Vždy uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje dobré úterní odpoledne Petr Janáček. Máme 21. července, svátek slaví Vítězslav. Přejeme tedy všechno nejlepší. Mimochodem, na Vysočině máme přibližně 460 nositelů jména Vítězslav. A nejvíc, kolem 115, jich je v Třebíči. Tak nejen do Třebíče, ale i do zbytku našeho kraje posíláme gratulace s hudebním dárkem. Zaspívá Ilona Čáková, nebo tak Meky Žbirka.
7: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví. Je pití minerálky ve velkém množství škodlivé?
1: Museli bychom říct, které minerálky a co je velké množství. Máme lehce mineralizované vody, označené jako stolní, a ty můžeme pít i místo normální kohoutkové vody. A pak máme ty více mineralizované, které mohou fungovat dobře právě teď v létě, kdy se více potíme a ztrácíme jonty. Nebo když potřebujeme doplnit hořčík nebo sodík při zátěži, při sportovním výkonu. Neměli by ale běžně nahrazovat celodenní příjem tekutin. Když to s nimi přeháníme, máme těch jontů moc, ledviny to nestačí zpracovávat a omezuje to jejich funkci. Může to potom mít vliv na vznik močových kamenů.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Taky jste kdysi propadli kouzlu moderního hledání pokladů a chytil vás geocaching? Pak zbystřete, mám pro vás totiž jeden skvělý tip na výlet. V Zachotíně na Pelhřimovsku totiž pro všechny vášnivé kačery i zvídavé výletníky připravili unikátní sérii ukrytých pokladů, takzvané zachokešky. Podrobnosti nám už za pár minut prozradí náš regionální stopař Adéla Zachová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina.

0: Systém začíní zpívali holky v rámci Dobrého odpoledne na Českém rozhlasu Vysočina v 22 minut po 15. hodině.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pro milovníky kešek tady mám zajímavý tip. Celé prázdniny můžete objevovat takzvané zachokešky v Zachotíně na Pelhřimovsku. Jak se do hledání kešek zapojit, to už nám teď prozradí regionální stopař Adéla Zachová, kterou vítám v našem vysílání. Mimochodem, zachokešky a Zachová to k sobě hezky ladí. Adélko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, ano, to máš pravdu. Jako první věc jsem si teda na facebookových stránkách obce Zachotín našla QR kód, který jsem si naskenovala do telefonu a poté se mi ukázaly souřadnice a názvy jednotlivých míst, kde ty kešky můžu hledat. Takže zadala jsem do mapy souřadnice a podle popisu a indicí jsem hledala takovou plastovou krabičku, ve které je blok a tuška. Tam si zapisujete své jméno a telefon a pokud vás jde třeba více ve skupině, tak tam vždycky vypíšete jména všech členů toho týmu. No a každá keška v sobě také ukrývá slovo nebo písmeno do tajenky a celkem těch kešek tady můžete objevit 10.
0: Získají hledači kešek také nějaké odměny?
2: Ano, ty menší odměny získá každý, kdo objeví alespoň 3 kešky. Stačí potom zaslat tajenku na e-mail kultura@zachotin.cz a kdo objeví všech 10 kešek, pošle opět tajenku na zmíněný e-mail a získá tak hlavní odměnu. Ty kešky jsou vždycky umístěné maximálně do 15 metrů od zadaných souřadnic a tu nejvzdálenější kešku najdete zhruba 4 kilometry od Zachotína. Kromě těch souřadnic se mi také vždycky objevily i hádanky, které mě navedli k tomu místu, kde se kešky ukrývají. Vždycky v té hádance bylo třeba i zmíněná přístupnost k té dané kešce. No a pár stanovišť jsem si už i prošla, našla jsem ty průhledné plastové krabičky, ty kešky a rozhodně doporučím dívat se dobře kolem sebe, protože se mi častokrát stalo, že jsem na tu kešku koukala, ale vlastně jsem ji neviděla. Takže koukat a konkrétní místa samozřejmě prozrazovat nebudu, abyste měli překvapení.
0: Tomu rozumím. Kolik času, Adélo, ještě máme na hledání kešek?
2: Čas je až do konce prázdnin, takže do 31. srpna a po tomhle termínu už nebude možné kešky najít a v září dostanou úspěšní hledači všechny odměny.
0: Mimochodem, Áďo, víš, jak se říká v Česku lidem, co hledají kešky?
2: Napadá mě keškaři.
0: Ne, hele, jsou to kačeři, ne, si představ.
2: Kačeři.
0: Kačeři,
2: no,
0: ano.
2: Tak.
0: Na prázdninové hledání zachokešek do Zachotína tedy pozval všechny kačery náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, moc díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Medicinman a Michal Tučný půl minuty před půl čtvrtou. A když už jsme u těch cizích slov, víte co, nebo snad kdo je to srostlík? Přiznám se, že jsem neměl sebemenší tušení a pokud jste na tom podobně, tak se tu odpověď dozvíte v dnešním vydání pořadu Bejvávalo od Miroslava Marka.
1: Bejvávalo.
2: Co to byl srostlík? Dneska je to pro nás už úplně neznámé slovo, přitom v každé středně velké zemědělské usedlosti měli ještě na konci 19. století dva nebo tři srostlíky. Ale pojďme si ten pojem odtajnit. Dnešním jazykem by se dalo říci, že to byly takové keramické jídlo nosiče. Na pole nebo do lesa se nosily. Srostlík nebo taky dvojsrostlík, jak už sám název napovídá, tvořili dva nebo tři hrnky spojené do jednoho kusu nádoby s jedním společným uchem. Podle toho počtu hrnků se mu leckde také říkávalo dvoják nebo troják. Sloužil podobně jako pozdější dělnické bandasky nebo vojenské ešusy na přenášení jídla. Když třeba teď v létě ožní hospodář pracoval na poli, ať už na svém nebo v rámci povinné roboty na panském, byl mimo domov někdy 12 i víc hodin a ono to bylo kolikrát pěkně daleko od jeho chalupy. Takže problém s jídlem. Nešlo si jen tak skáknout na oběd. Na panském člověk ještě většinou najíst dostal. Mizerně, ale přece. Na svém se musela postarat rodina. Nejčastěji oběd hospodyně svýmu mužskýmu posílala po dětech nebo čeledi. A právě ve srostlíku. Ty hrnky srostlíků nebyly nikterak veliké. Měly obsah půl litru, někdy litr, aby se dobře nosily. V jednom byla vždycky polévka, protože polívka je grunt. Do druhého se dávala kaše nebo něco na ten způsob. Srostlíky vyráběli hrnčíři, a to z obyčejné glazované hrnčiny, z hlíny. A pokud je zdobili, tak většinou jenom prostými linkami a vlnovkami. Šlo totiž o užitkový předmět. Dnes a denně s tím chodili i děti, takže se to mohlo rozbít. Tím pádem nesměl být srostlík moc drahý. A taky nebyl. No a zítra je svaté Máří Magdalény.
1: Bejvávalo.

0: Vrásky z lásky a Jarda Hypochondr, 7,5 minuty po 15:30, ladíte a posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máte rádi poctivý český rok? Pokud zní vaše odpověď ano, tak si do kalendáře zapište sobotu 25. července v Putimově u Pelhřimova na louce pod koupalištěm, to od 20 hodin pořádně rozbalí kapela Parkan a hned po ní dorazí i legendární Turbo. Hity jako Chtěl jsem mít nebo Hráč živě pod širým nebem. Tuhle sobotu od 8 večer v Putimově.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Těsně před invazí na Sicílii se spojenci pokusili totálně zmást nacistické generály, včetně Hitlera. Osud tisíců vojáků mělo v rukou několik neznámých mužů a žen z britské kontrarozvědky MI5. Doslova stvořili muže, který nikdy nebyl. O jedné z největších mystifikací druhé světové války uslyšíte v sobotním díle.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak zase jeden takovej černý humor. Po důkladné zdravotní prohlídce vysvětlil doktor své pacientce, že všechny pokusy o záchranu jejího života selhaly a je jasné, že jí zbývá pouhý necelý den života. Paní přijde domů a s pláčem se svěří svému manželovi. V slzách mu pak říká, že má poslední přání. Víš, když je to tak, chtěla bych, abychom se tu poslední naši společnou noc vášnivě pomilovali. Manžel se zamračí a povídá, no to by se to lehce řekne, víš Maruš, když ty nemusí zítra stávat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Po vtipu Jardy Hypochondra zpátky k písničkám, za chvíli Jirka Korn a teď skupina Divoký byl, jejich malování. Jak se vaří kečup z jiné zeleniny, než jsou rajčata a co udělat, aby ve výsledku nebyl zelený? Počkejte si na dnešní tip Dáši Kubíkové. Už za chvíli.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Na našich zahrádkách právě dozrávají cukety. Máte své vlastní nebo je dostáváte darem od příbuzných nebo sousedů zahrádkářů? Vlastně na tom nezáleží, hlavní je vědět, co s nimi udělat. Věděli jste třeba, že z cuket se dá snadno uvařit i kečup? Pokud ne, tak tady je náš dnešní recept.
2: Cuketová úroda nám každoročně nabízí nepřeberné množství receptů. Jeden z nich si dáme už za chvíli. Jeho výhodou je, že výsledek našeho snažení vydrží po celý rok. Nadšený amatérský kuchař Karel Bláha ze Žďáru nad Sázavou nám poradí, jak se dělá cuketový kečup. Cukety samozřejmě zbavíme semínek, pouze pokud jsou ještě úplně mladé, se dají použít v celku. Pak už budeme potřebovat jen větší hrnec a tyčový mixér na rozvaření a rozmixování ingrediencí.
3: Kilo a půl očištěný cukety, půl kila voloupaný cibule, jednu žíci sladký papriky, sůl, 1,2 deci octa, 300 gramů cukru. No a pak si tam může kdo chce dát chili nebo jakou má rád příchuť, nebo co se tam může dát. Rozvaří, rozmixuje. Když to rozmixuje, tak do toho musíte přidat rajský protak, takový ten, jak prodávají ten půlkilový, takový papírový krabičky to jsou, aby to mělo tu kečupovou chuť. Ingredience rozvaříme, rozmixujeme, nalejeme do sklenic za horkýho stavu a tím to hasne, je to hotový. Já už to mám rok a furt to používám.
2: Je to tak, když sklenice před použitím důkladně sterilizujeme, vyvaříme v horké vodě nebo proženeme myčkou na nádobí na nejvyšší teplotu, jsou připravené pro zavíčkování cuketového kečupu a vydrží nám až do další sezóny, kdy budou zrát cukety. Kečup můžeme dochutit nejenom čili kořením, ale také třeba česnekem nebo špetkou curry. Pak už podáváme stejně jako běžný kečup k párkům, ke stejkům, k toastům, jak je komu libo. Tak to zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ženu z Jihlavska připravil o peníze podvod s nezaplaceným parkováním. Blesk v Chorvatsku zasáhl českou turistku. Rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná, přijde o mistrovství Evropy. Zítřek čekáme slunečný, postupně oblačný, s ojedinělou slabou přehánikou teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý podvodník takto vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování.
2: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Nové veřejné osvětlení dostane dolní část Sobíňova na Havlíčkobrodsku. Stávající desítky let staré lampy už byly v havarijním stavu. Nové diody mají být úspornější. Obec podepsala smlouvu se zhotovitelem a práce podle bezpartijního starosty Miloše Starého začnou každým dnem.
3: V současnosti je více jak 90%, nebo bylo, teď už jsem taky hejbem trošku, osvětlení umístěno na sloupech ČEZu, vedený vlastně vyšníma drázama, takže teď všechno do země, nový sloupy, LED technologie, aby to bylo úsporný.
0: Češku na dovolené v Chorvatsku zasáhl blesk, žena skončila v nemocnici v Rijece. Nešťastná událost se stala včera a dnes o ní informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů neposkytlo. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Podle serveru Jutarni je turistka na jednotce intenzivní péče.
1: Sport.
0: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že po porodu se chce 26-letá Švábíková k závodění vrátit. Potomka očekává s partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude chladná, teploty klesnou na 11 až 8, v údolích výjimečně až na 6 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku jasno, postupně polojasno a odpoledne až oblačno. Hlavně na severu Vysočiny se mohou dostavit slabší přeháníky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně v oblasti 75. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam po požáru odstavené osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Mancha do Běhrka, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář v mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po tou fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře a turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Hergo, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co v jízdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdli. sebe injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespal. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak...
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy. Takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellence herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do rádia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávko, na začátku.
6: To je Moraváci,

0: Horší než nějaká... Ne, nebo jak se prosím? To říká? Jak se to říká dokonce?
1: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
2: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, které se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. A jsem šla, to je divný, Bolek zavěl s klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem tý 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem tý 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
1: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že je... Že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
0: Kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si... Chce nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevydržel nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem zicenzi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
1: A to se strašně polekal.
0: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako. Na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila, nebo vylila?
1: Jo, že spadl.
0: Jako takhle ruka. Takže, promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak jsi sedal, tak schválně spadl fernet. A tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli 3. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic, tak kdy něco bude, a jsem říkal, a je, teď si myslím, že to je moje milenka.
3: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
5: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
4: Ano.
5: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
5: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk

0: skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
1: On byl jak z gumy, samá ruka, samá noha.
0: Jako samá ruka, samá noha, a to bylo ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
1: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
0: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo, to je ono, ale ono to přijde.
1: Důležité je mít sebevědomí, ano?
0: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
1: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
0: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc
2: chápou.
1: Třeba tleská v cizině? Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni
1: to.
2: Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštěj furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Buďme nepřijde, optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní host, jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, ať se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně. S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Budeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze a že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Zmá, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhý bambula na druhém ocase českého.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita. Hrozně jako na já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku. Protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americké vojenské akademii. Jako historického
2: jako
11: způsobu
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka. Ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleona a podobně. Tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal. Ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hebitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej, že?
2: Ano, dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo tu bude Silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humor Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se tím poslouchají, nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, to koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale
4: kam? Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
3: Oristo.
4: Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nás týdnul, víš? Ale mě neumíkneš. Mě, Péťo, neumíkneš?
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: A heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer,
6: kamaráde.
4: Co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Oskar.
6: Přines plášky a rozkoprujeme.
4: Báječný, posaď se, kamaráde, posaď se,
6: ano, to je ono.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Udej si pohledničko, já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně, trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja,
6: to se mu ani nedivím. Flaška není žádná.
7: Už je vzduch čistý, Pet.
6: Ale on jí má rozdělenou ještě
7: co je. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
9: já
1: se
9: taky
1: daří.
9: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte se.

0: na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočině ubylo instalací solárních elektráren. Odboráři na pražském letišti jsou ve stávkové pohotovosti. Vadí jim výběr nového šéfa představenstva. Česko chce posílit protidronovou obranu. Zítřek čekáme slunečný, postupně oblačný s ojedinělou slabou přehánikou. Teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Tempo výstavby nových solárních elektráren na Vysočině zpomaluje. Za letošní první pololetí, podle údajů Solární asociace, přibylo celkem 570 instalací. To je o zhruba 110 méně než za stejné období loňského roku.
4: Příčinou poklesu je podle Solární asociace snížení zájmu ze strany domácností. Právě u nich klesly počty instalací celorepublikově zhruba o polovinu. Dokončené projekty často začaly už v minulém roce za využití podpory z programu Nová zelená úsporám. Za propadem podle asociace stojí i zrušení těchto příspěvků. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Důvodů pro stávkovou pohotovost je více, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
5: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
3: To ale ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která dnes se zaměstnanci jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy a teď míří do připomínkového řízení. Má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Firmy by nově mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách jejich objekty. To teď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z Hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit policejní zásahy v podobných případech. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
6: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
3: Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví. Uvedl to premiér Donald Tusk s tím, že nejlépe placení doktoři by si neměli vydělat více než v přepočtu 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě, očekává ale emotivní diskuzi. Limit na maximální výdělky lékařů by se měl v Polsku vztahovat také na soukromá zařízení, která fungují z fondu financujícího veřejnou zdravotní péči. Sport. Krátce před víkendovým startem první ligy podepsalo fotbalové Slovácko smlouvu s obráncem Leošem Priorem. 21-letý odchovanec pražské Dukly přichází do uherského Hradiště z lotyšské Jelgavy. Se Slováckem už trénoval v přípravě na sezónu, teď klub jeho příchod administrativně dokončil.
2: Počasí.
3: Dukovanech je teď 22 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Novém Rychnově 19. V noci teploty se stoupí na 11 až 8 stupňů, v údolích výjimečně až na 6. Zítřek přinese nejdříve jasno, postupně polojasno, odpoledne až oblačno. Především na severu Vysočiny se mohou vyskytnout slabší přeháníky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Jihlavsku na průtahu obcí Spělov u dolní Cerekve havarovala dvě osobní auta. Probíhá odklízení nehody, už by nemělo trvat dlouho. A na D1 zpomalte na 138. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavená dodávka. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré úterní odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde začíná pořad Den v kraji. I dnes v následujících 60 minutách probereme a připomeneme si to nejzásadnější, co ve vysílání přinesl 21. červenec. Řeč bude třeba o tom, jaké možnosti pomoci mají v Jihlavě lidé bez domova. A kromě dalšího se také vypravíme do Ronova nad Sázavou s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Dozvíme se, jaké zajímavosti tam mají. A samozřejmě písničky nebudou chybět. Připravena je Klára od kapely Činasky a za chvíli duo Naďa Urbánková a Karel Černoch.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Vysočině zatím zemědělci sklidili obilí z necelé pětiny polí. Průměrný výnos z jednoho hektaru je 5 tun a 700 kg. Je to asi o půl tuny méně, než byl celkový loňský výsledek. Menší je podle krajské agrární komory také úroda řepky olejné. Té zatím farmáři sklidili necelých 20%. Nejrychleji žně postupují na Třebíčsku. Tam je sklizených skoro 40% polí. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se návštěvníkům znovu otevře na konci září. Kulturní instituce byla 2 roky nepřístupná kvůli rekonstrukci obou budov a modernizaci výstavních síní. V létě dělníci dokončí práce na budově v Komenského ulici. V domě na Masarykově náměstí potrvají ještě do konce roku. Další informace přineseme už za pár minut v podrobnější reportáži. Podvodníci na Vysočině mají nový trik, jak vylákat z lidí peníze. Své oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Neznámý záškodník takto vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové zneužil jméno jedné z platform na úhradu parkovného.
2: Důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
1: Pelhřimově plánují obnovu parku za autobusovým nádražím. Prostranství je v neutěšeném stavu a vstup do něj je kvůli špatným chodníkům pouze na vlastní nebezpečí. Prostor letos město získalo od katolické církve a teď nechalo vypracovat studii na jeho přeměnu. Práce by mohly začít na konci příštího roku, uvedl lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
3: Určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž a ten by měl být nějakým způsobem obnoven.
1: Školáci v Ostrově nad Oslavou na Žďársku budou ve třídách dýchat čistější vzduch. Městys v budově přes prázdniny nainstaluje nové jednotky pro takzvanou rekuperaci, umožňující lepší větrání. Hotovo má být do poloviny srpna, aby se škola stihla před začátkem vyučování nastěhovat. Ostrov nad Oslavou vylepšuje i svou mateřskou školu. Nová budou sociální zařízení na zahradě a stavebníci upraví venkovní třídu. Takový byl souhrn událostí z kraje Vysočina. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Jihlavská oblastní galerie bude světlejší a modernější. Historický dům na Komenského ulici v nejbližších dnech naplní díla současných autorů. Jak už prozradil Karel, oprava trvala i se zdržením přes 2 roky a teď končí. Podrobnosti už za chvíli v reportáži Daniela Zacha.
5: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu.

0: Víc než dva roky je uzavřená Jihlavská oblastní galerie Vysočiny. Rozsáhlá rekonstrukce má zlepšit podmínky pro vystavování a zvelebit dva historické domy, kde sídlí. Budova v Komenského ulici už je připravena k nastěhování děl současných autorů. Opravy se zdržely o několik měsíců, hlavně kvůli problémům s podlahami. Náš reportér Daniel Zach se vydal zkontrolovat, jestli už je konečně na místě hotovo.
1: Prosím.
2: Dobrý den, Daniel Zach z Českého rozhlasu, jdu za panem ředitelem.
1: Jo, vydržte, už doběhneme dolů.
3: Po delším čase zase tady.
4: Ověřili jsme si, zvonek už funguje.
2: Z čeho má ředitel oblastní galerie Vysočiny Daniel Novák největší radost?
5: Ty budovy byly 50 let, se na ně nesáhlo, takže ty povrchy a všude řešení těch výstavních sálů bylo zastaralé, nebylo úplně tak hezké, jak bychom si přáli, takže jsem rád, že teďka to celé prokouklo.
3: Tady máme část instalace Jiřího Příhody.
4: Rogalo.
5: To je takový drak, no. On dělal vlastně intervence ve veřejném prostoru, takže to je část z těch jeho intervencí.
3: Těch výstav, tak vlastně to půjde velice jednoduše klapnout a máme...
4: Jako skříň zavřená taková.
3: To bylo na zámcích vlastně, tak to
5: se to dá ještě pohledově opravdu jako vzít na čisto, takže ty sály potom jako tady není nic, co by rušilo, vyněknout víc, o to víc ta umělecká díla.
4: Jak to vypadá teď v Iglu, jestli tam se něco dělo?
3: Jo.
4: Protože to je takový můj oblíbený prostor tím, že se tam vystavuje velmi často zvukové umění.
3: Zvukové galerie, krátka máme puštěný zvukčovař, že tam je strašný hluk.
4: Aha.
3: Což je škoda. Jde to považovat jako za zvukovou instalaci, ale no, samozřejmě během té výstavy to nepoběží. To je vždycky jenom přesnost, protože tady je poměrně vysoká vlhkost, tak aby se ta vlhkost eliminovala, tak vždycky přesnost bude běžet, ale přes den, když tady máme zvuk, tady bude ticho. Tady dřív byly okna s břížemi, takže to bylo takové izolované, tak právě spíš místo izolovanosti podpořit to propojení.
4: Díváme se opravdu teď do ulice, tamhle na lidi sedící před kavárnou restaurací, takže najednou to trochu povolilo, veselné jezdy.
5: Vlastně tam vedle ty vrátnice, tam bude taky sklo, jenom čiré sklo, takže to tam bude taky propojené.
4: Současné umění tady se veřejnosti otevře znovu na konci září. Druhá budova na Masarykově náměstí se stálou expozicí. Tam budou práce pokračovat ještě do konce roku. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Pět minut po čtvrt na šest posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. S vámi Petr Janáček. Přeju krásné úterý s datem 21. července. O potřeby azylových domů a nocleháren pro lidi bez domova se nejčastěji mluví s příchodem mrazů, jenže ztráta domova není problém jen zimních měsíců. Jaké možnosti pomoci mají lidé bez domova v Jihlavě? O tom si budeme

0: Šlaghammer.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pěkná, zpíval Janek Ledecký krátce před půl pátou. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Počet bezdomovců v Jihlavě podle dat magistrátu dlouhodobě roste. Aktuálně se už blíží stovce. Ve městě jim pomáhají azylové domy i další sociální služby. Jak velká je poptávka po jejich pomoci, kdo ji nejčastěji využívá a jaké jsou možnosti ubytování? O tom si povídala v dnešním Dobrém ránu Lidie Jakubičková s ředitelem jihlavského azylového domu Davidem Chlupáčkem.
1: Kolik lidí bezdomova v Jihlavě podle odhadů žije a kde se nejčastěji zdržují?
2: Já bych vyšel asi z našich interních statistik, kdy jsme za rok 2025, tedy za loňský rok, evidovali v nízkoprahovém denním centru 165 mužů, 67 žen, v noclehárně 102 mužů, 66 žen, v azylovém domě pro muže 58 mužů. A pokud vezmeme, že ty fyzické identity se prolínají, tak se bavíme zhruba o 200 až 300 fyzických osobách. Uh-huh. Tak

0: My máme ještě azylové domy pro rodiny s dětma a ty bych teďka v tuhle chvíli asi počítal zvlášť, protože to jsou buď celé rodiny, anebo matky s dětma, otcové s dětma a tak dále.
1: A je kapacita azylových domů a nocleháren ve městě takto dostatečná?
0: Já bych dovolením tu otázku maličko pootočil, protože kapacity azylových domů, nocleháren, nízkoprahových denních center a těchto těch služeb sociální prevence jsou většinou odrazem toho, jaký je stav ve společnosti a jaký je trh s bydlením. Pokud je trh s byty teďka momentálně vyšponovaný natolik, že bude mít problémy i střední třída, tak samozřejmě ty kapacity azylových domů a našich služeb se ukazují taky velmi napjaté. Ale pak je tady ještě jiný problém, který bych nenazval problémem sociálním. Snažíme se k tomu mít několik multidisciplinárních setkání a snažíme se ten problém prezentovat jako zdravotní. Je to problém duševního zdraví. Pokud je sice člověk bezdomova na ulici, ale současně má problémy v oblasti duševního zdraví, tak ta sociální práce s ním je velmi omezená a velmi neúspěšná. V podstatě narážíme do zdi. My potřebujeme vlastně ten problém řešit společně nějak celostně s odborníky na duševní zdraví, protože když se povede takového klienta zaléčit, tak medikovat, tak je ten, tak je ta sociální práce potom mnohem snažší, protože s tím člověkem se dá domluvit. Bezdomovství je velmi rozmanitý fenomén a nejde to úplně asi jednoduše.
1: Jaké podmínky musí zájemci o nouzový nocleh splnit?
0: V našich službách jde zhruba o dvě základní podmínky. Tou první podmínkou je, že klient by neměl narušovat provoz a poskytování sociální služby, včetně toho, že by neměl být nebezpečný svým chováním sobě anebo ostatním. Druhou podmínkou je podmínka finanční. Ten nocleh je spoplatněn. V azylovém domě pro muže je den a noc ve vlastní bytové jednotce spoplatněna úhradou 190 korun na den a noc. V noclehárně je to 70 korun na noc.
1: A já se ještě zeptám, lidé bez domova často hledají azyl i se svými zvířaty. Mohou využít takto ubytovacích služeb třeba i se psem?
0: No, to je trochu ošemetná otázka. My jsme momentálně z projektu operačního programu Zaměstnanost Plus, který nám pomohlo, které nám pomáhá Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpat finanční prostředky, jsme zřídili v naší sociální ambulanci, kde máme noclehárnu a nízkoprahový centrum, tak jsme tam zřídili kotec. Máme tam dvě místa pro psy. Nicméně, protože jsme v nějaké sousedské komunitě, ohledem na sousedy a sousedské soužití, tu zvíře nesmí vlastně působit v noci takový hluk, aby rušilo vlastně noční klid. To znamená, ano, jsme na to připraveni, jsme na to zařízení dokonce, ale i v tomhle tom platí podmínky, že to zvířátko by nemělo narušovat nějaký společný soužití, mělo by být nebezpečný, anebo ani tím štěkotem by nemělo být hlučný.
1: Říká ředitel Jihlavského azylového domu David Chlupáček. Já vám děkuji za vaše odpovědi a přeji vám klidný den.
0: Pěkný den.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
3: Za pár minut si připomeneme dnešního hosta dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si Hela Dvořáková povídala s tiskovým mluvčím festivalu Prázdniny v Telči Vojtěchem Kolářem. Řeč byla o letošním ročníku, festivalových novinkách i o tom, jak se připravuje 17 dní plných koncertů, divadla a jedinečné letní atmosféry. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Do té doby z muziky Helena Vondráčková, Neuč se hřát.

0: Dnes byl hostem pořadu Dobré dopoledne jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči Vojtěch Kolář. Na 8 scénách letos vystoupí přes 150 umělců. Jaké novinky festival chystá a na co se mohou návštěvníci těšit? Tak například na narozeninový koncert k 80. narozeninám Žalmana.
1: To my jsme moc nenachystali, že ho to hlavně nachystal Žalmana se všemi muzikanty, kteří s ním kdy hráli a s hosty. A je to teda jeden z koncertů, který už teďka máme více vyprodaný online, je pár vstupenek ještě někdo v oběhu a budeme to doprodávat samozřejmě, až uvidíme kapacitu, jak nám to na zámku funguje, protože ještě budeme letos novinka tam mít novou střechu nad pódiem, takže ještě úplně si nejsme jistí, jak to bude s kapacitou, ale mělo by to být vlastně víceméně stejně jenom, aby jsme měli jistotu, že se nám všichni pohodlně vejdou, tak třeba ještě budeme doprodávat vstupenky na tenhle velmi žádaný koncert výroční těsně před ním, no. Ale máme tam další skvělý kombinace. Seběhly se termíny kapel Kondurango a bratři Ebenové, že jo, Bára Hrzánová a Kondurango a bratři Ebenové. A ono to vlastně hrozně moc ladí a hrozně to, myslím, jako, že jsou to hudby podobného pozitivní atmosféry a podobně naladění lidi, takže na to se těšíme a lidi na to taky slyší, že to bude velice, velice povedený koncert. A pak je tam krásně ještě výročníma Vřešťál z Nerezu, že jo, má 70, takže, nebo měl a taky celý rok je slaví, takže přijede taky ještě s kapelou Neřeš, Nerez a ještě s Navarka Session Anety Krejčíkové herečky a zpěvačky, takže to bude taky moc pěkný večer. A co tam ještě má? Jo, krásný bude určitě večer Spiritual Quartet. Mě překvapil, že se znají s Ondrou Rumlem a pozvali si ho jako hosta, takže to bude taky pěkná kombinace. Ondra Ruml je skvělý a taky jako... My vlastně, já to vždycky někde prozrazuju tu dramat, nebo když se někdo ptá, tak koho zvete? Já říkám, no, my vlastně jako zveme lidi, který jako, se kterýma ten festival jako dělá dobře, víš, že jsou jako pozitivně naladění, jako nejsou to žádný moc prudiči a je to jako radost s nima ten festival dělat, že jo, takže Ondra Ruml, teďka když si vzpomenu na naše minulý setkání, tak to je taky krásná osobnost a velký zpěvák, takže část budou spirituálové, bude prostě tradiční písničky, který si známe všichni od táboráku, ale část zase budou, něco zaspívají s Ondrou Rumlem a něco pak Ondra Ruml zase svoji tvorbu, že jo, kterou má neuvěřitelnou.
0: Jak vypadají kontroly na letních táborech, co hygienici sledují jako první, s jakými nedostatky se setkávají nejčastěji a proč jsou tyto kontroly důležité pro bezpečí dětí? Na tábor s námi dnes zavítá Jana Bémová z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, tak to nezapomeňte poslouchat zítra po 11. hodině.
2: Den v kraji.
0: No a za chvíli náš regionální stopař Adela Zachová, která se dnes mimo jiné vydala do Ronova nad Sázavou. Tato vesnice na Havlíčkobrodsku ukrývá hned několik zajímavostí. Jaké přesně, to nám řekne Adela už po písničce Ivety Bartošové.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Ronově nad Sázavou na Havlíčkobrodsku si můžete prohlédnout jak památky, tak i jedinečné umělecké dílo. Vypravil se tam i regionální stopař Adéla Zachová, která nám teď prozradí, co přesně v Ronově objevila. Tak tedy Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Hnedka vedle hlavní silnice jsem objevila takový tříobloukový kamenný most, který vede přes řeku Sázavu a pravděpodobně byl postavený na přelomu 15. a 16. století a je to jeden z 10 nejstarších dochovaných mostů v Čechách. Je dlouhý téměř 40 metrů a na té návodní straně má trojboké ledolamy. No a dokonce podle legendy přejel tento renesanční most v roce 1424 se svým vojskem samotný Jan Žižka, který míří žil do Přibyslavy, která je tady nedaleko.
1: Předpokládám, že most z toho roku nebude asi původní a už asi prošel nějakou opravu, je to tak?
2: Ano, v únoru roku 2012 totiž most poničili ledové kry a v dubnu ještě ten samý rok se most propadl pod traktorem, který překračoval povolenou hmotnost. A potom v květnu 2013 se tedy už začal most konečně opravovat. Získal zpátky svou původní bílou omítku podle malby malíře Antonína Kytusyho z 19. století a také takzvanou vynášecí desku, díky které se zvýšila nosnost celého mostu.
1: Adélo, ještě jsme zmiňovali, že v Ronově je nějaké umělecké dílo. O co se jedná?
2: Tohle dílo láká jak dospělé, tak především si myslím hlavně děti. Malíř a sochař Michal Olšiak, pocházející ze Žďáru nad Sázavou, vytvořil v Ronově v roce 2012 hned vedle hlavní silnice skoro 5 metrů vysokou sochu draka, nebo někdy se používá i název český drak. Drak dostal také jméno, je to Aaron a jako správný drak má samozřejmě křídla, ocas, 4 nohy z drápy a vypadá v podstatě přesně jako drak, kterého známe třeba z pohádek. No a celá tahle ta socha je ze železobetonu a váží zhruba 10 tun a vlastně ji najdete kousíček od toho zmiňovaného kamenného mostu.
1: Další skvělý tip. Adéla Zachová, regionální stopař, zavítala do Ronova nad Sázavou. Adélo, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina ABBA, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina na hodinách 6:45.
1: Počasí.
0: A teď informace o počasí. Na telefonu je Petr Hruška. Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A začneme pohledem na nejbližší hodiny. Tak jak vypadá předpověď pro dnešní večer a noc na zítřek?
2: Čaká nás oblačné až polojasné počasie. Výnimočne by sa teraz večer mohla vyskytnúť slabá prehánka skôr na severe kraja, ale je to len veľmi malá pravdepodobnosť. A v priebehu noci potom na niektorých miestach môže byť i jasná obloha. Minima 11 až 8 stupňov, výnimočne v údoliach by mohla teplota poklesnúť až na 6 stupňov Celzia. No a mierny vietor severných smerov, ktorý teraz ešte fúka, bude behom noci pozvolna slabnúť.
0: Takže ani zítra po ránu to na krátký rukáv asi moc nebude, nejaká lehká mikina nebo svetřík se určite budou hodit. Jak to vypadá s výhledem na zítřek, tedy na středu 22. července?
2: Tam očakávame zo začiatku jasné alebo skoro jasné počasie, takže slnečno v priebehu dňa, potom polojasno až oblačno, len výnimočne sa môžu vytvoriť slabšie prehánky. No a neskôr popoludní a k večeru začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a večer sa potom mierne zvýši pravdepodobnosť výskytu prehánok, hlavne na severe kraja, ale stále by to bolo celkom nevýrazné. Maximá 20 až 23 stupňov Celzia a vietor spočiatku slabý premenlivý, behom dňa potom mierny severozápadný až západný.
0: Podrobné aktuální informace o počasí pro nás měl meteorolog Petr Hruška. Díky za váš čas, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme hezký zbytek úterý. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina je u konce. Před vysílacím studiem už přešlapuje můj kolega Tomáš Vodrážka a to znamená, že je čas na dechovky pro Vysočinu. Ty startují hned po zprávách v 18 hodin. A naši reportéři, ti už se chystají témata na zítřejší vysílání. Podíváme se třeba na to, proč si Češi stále častěji pořizují domácí chovy slepic a proč už v tom nejde jen o cenu vajec. Vyrazíme také do kempu na Vysočině, kterým se daří i přes proměnlivé počasí a v Třebíči si vyzkoušíme orientační běh trochu jinak. S aplikací, která vás provede městem, památkami UNESCO i méně známými místy. Budeme rádi, když si i zítra naladíte Český rozhlas Vysočina. Já budu u toho v dobrém odpoledni po 14. hodině, tak se budu těšit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident se ohradil proti označování soudů za podjaté a aktivistické. Sobíňov na Havlíčkobrodsku vymění havarijní osvětlení. Chorvačtí meteorologové varují před dalšími bouřkami. Při jedné z nich blesk zasáhl českou turistku. Zítřek bude slunečný, během dne se zamračí a ojediněle slabě zaprší. Teploty do 23 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karel Pěška. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Podle něj není dobrým signálem označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet také požaduje, aby soud z dalšího rozhodování vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Nové veřejné osvětlení dostane dolní část Sobíňova na Havlíčkobrodsku. Stávající desítky let staré lampy už byly v havarijním stavu. Nové diody mají být úspornější. Obec podepsala smlouvu se zhotovitelem a práce podle bezpartijního starosty Miloše Starého začnou každým dnem.
3: V současnosti je více jak 90%, nebo bylo, teď už jsem taky hejbem trošku, osvětlení umístěno na sloupech ČEZu, vedený vlastně vyšníma drázama, takže teď všechno do země, nový sloupy, LED technologie, aby to bylo úsporný.
2: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce SMR Chris Colton řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren. Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami platí do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědí se mohou objevit i kroupy a vítr může místy dosahovat síly vichřice. Meteorologové také varují před hrozbou zasažením bleskem. Právě to se včera stalo české turistce, která je teď na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
4: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
5: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrůček. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a uzavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek prošla do druhého kola turnaje WTA v Praze na Štvanici. Rusku Blinkovovou porazila 2-1 na sety. Dařilo se i Tereze Valentové a Nikole Bartuňkové. Naopak Laura Samson a Jana Kovačková už dohrály. Za chvíli začne hrát Linda Fruvěrtová proti Barboře Krejčíkové.
1: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí nebo náměšti nad Oslavou je právě 21 stupňů, v Černovicích 19. V noci teploty se stoupí na 11 až 8 stupňů, v údolích výjimečně až na 6. Zítřek přinese nejdříve jasno, postupně polojasno, odpoledne až oblačno. Především na severu Vysočiny se mohou vyskytovat slabší přeháníky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: A dálnici D1 opatrně na 138. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaná dodávka. A pozor, o kousek dál na 131. a půltém kilometru, také na Prahu. Tam stojí porouchané osobní vozidlo. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré muzice zdar a Dechovce zvlášť. 18. hodina odbyla a to znamená, že ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina začínají Dechovky pro Vysočinu. Pořad na vaše přání a prostor pro gratulace vašim blízkým. Od mikrofonu vás zdraví muzikant Tomáš Vodrážka.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

Úvodní skladba Karla Vacka, písnička Panenko Modrooka, zahájila dnešní dechovky pro Vysočinu. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte číslo 22 155 49 99. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 a pro písemná přání je nachystaný formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Teď nás čekají písničky z krabičky. Pěkné polky.

0: písničky z krabičky dozněly. Je tu první dnešní poslucháč a tím je pan René. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak, já bych chtěl poslat písničku mému kamarádovi Pepíkovi Andělovýmu z Věžnic a taky jeho synovi Petrovi a samozřejmě všem Věžničákům a přátelům a fandům Dechovky tady z Polenska, všem mým kamarádům a samozřejmě všem posluchačům rádia. A byla by to písnička a začneme pěkně z Ostra, pravá Dechovková od Kumpánových muzikantů Denisova.
0: Dobře, René, vy jste nějaký fančmekr nebo muzikant spíš?
1: Ano, jsem hrál jsem na trumpetu, teď jsem to trošku omezil, ale mám takovej sen, že se k tomu zase vrátím, tak snad se k tomu vrátím.
0: Určitě je potřeba to pořádně oprášit a pohrát. Třeba tu Denisovu si vyzkoušet. Tak jo, mějte se hezky, René, díky za zavolání a hezký večer.
1: Děkuju, hezký večer.

0: René, který vybral Denisovu polku od Kumpánových muzikantů, bude muset pořádně trénovat. Ta byla pěkně těžká. Je tady paní Miluška, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Chtěli bychom panu Jaroslavu Medovi Novotnýho dvora, který pochází z obce Boňkov, k jeho dožitým 80. zahrát písničku od myslivecké kapely Atlas Růže kovaná. A přejem mu dodatečně všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. A to přeje Miluše s rodinou. Děkuji za zahrání.
0: Miluško, pevné zdraví i vám a naslyšenou, těším se na to.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: A také s dalším přáním, tentokrát e-mailovým, zahrajte do Kamenicoje Vítkovi pěknou písničku Nejlépe teče potůček Boblaví. Má dneska svátek, koukám do kalendáře, dneska je Vítěz Slava, tak písničku rádi do Kamenice pošleme, je tu písnička velmi oblíbená, Balčíková, Teče potůček Boblaví.

0: To byla písnička od Dolanky, chtěl jsem si ji zopáknout, dlouho jsem ji neslyšel, tak jsem si ji pěkně přehrál. Ty veselští úřadkové, to byla písnička. A teď je tady pan Jiří, ten vybere další pěknou směsku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já vás zdravím všichni posluchači a chtěl bych zahrát polku pro polky jako pro Moránku číslo 2. A bylo by to pro všichni, kteří to tady poslouchají, všechny tyhle ty dechovkáře, jo? Bylo by to i pro vás všechno a děkuju moc a ať se každému to líbí.
0: Já myslím, že všem milovníkům dechovky uděláme s touhletou směskou radost. Jiří, mějte se hezky, díky za zavolání a hezký večer.
1: Taky, taky, nashledanou.

To byly Polky pro Moravanku, druhá směska. Teď jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Tento čtvrtek přijďte určitě všichni na venkovskou kapelu, která bude od 16 hodin hrát na Jihlavském náměstí. V sobotu tu mám akci v Kostelci u Jihlavy, tam od 14 hodin hraje a zpívá Vysočinka. A neděle, to je taková pěkná cestovatelská neděle, protože od 15 hodin pojedete do Jiřic u Humpolce na Mistřiňánku a až skončí Mistřiňánka, tak přejedete jen do Humpolce před kino a tam si můžete od 18 hodin poslechnout koncert Březovanky. Teď hraje Frajárka.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Je 18 hodin 41 minut a paní Maruška z Pelhřimova je na telefonu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám, pane Tomáši, a všem posluchačům. Prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču jejího přítele, pro Marušku Degerovou a Marušku Klochočkou do domova důchodců pro Ses Obořiště. Tam to bylo moc pěkný, hezky se nám to líbilo. Pro Věru Linhartovou do Vokova a pro všechny známí a kamarády. A taky tam byl Pepa Zelený s paní, no tak taky těm. No a Honzovi do Brna a Jardovi do Dačic. Děkuji vám mnohokrát.
1: Koukal jsem včera nebo předevčírem, byla SMS-ka, kterou jsme nestihli odehrát a bylo tam zahrát pro tátu, pro tu vaši partu písničku. No, tak jsem ji našel a dneska ji zahrajeme pro vás. Tak se mějte moc hezky, Maruško.
2: Ano, děkuji vám, děkuji.

Tak to byla písnička pro tátu a je tady krátká SMSka. Dobrý podvečer, pane Tomáši, což si dát písničku Šelvojáček? Děkuji, Pepa. Proč ne?

Další SMS-kové přání budu plnit. Zahrajte prosím Aleně do Havlíčko a Brodu k 67. narozeninám. Podepsaný je Vladimír. Písničku posíláme Moravo Moravěnko.

Moravěnka dozněla a čekají nás poslední dvě písničky dnešních Dechovek pro Vysočinu. Ta první bude od Veselky Ladislava Kubeše, bude to písnička Na břehu Blanice, a tu druhou jsem vybral záměrně, protože tuto neděli před Humpoleckým kinem bude hrát a zpívat Březovanka od 18 hodin, tak jsem vybral jednu jejich pěknou nahrávku. Písnička Lásko, Bože Lásko. Dnešní Dechovky pro Vysočinu jsou na konci, loučí se muzikant Tomáš Odrážka. Hezký večer.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Devatenáct hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Česko má v úmyslu posílit svou protidronovou obranu. Ve školních třídách v Ostrově nad Oslavou budou zařízení na čištění vzduchu. Rumunsko vyšetřuje úder na nákladní loď u svého pobřeží. Zítřek bude slunečný, během dne se zamračí a ojediněle slabě zaprší. Teploty do 23 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy a teď míří do připomínkového řízení. Má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. To teď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit policejní zásahy v podobných případech. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
6: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
4: Čistější vzduch budou ve třídách dýchat školáci v Ostrově nad Oslavou na Žďársku. Městys v budově přes prázdniny instaluje nové jednotky pro rekuperaci, umožňující lepší větrání. Hotovo má být do poloviny srpna, aby se škola stihla před začátkem vyučování nastěhovat.
7: Dělníci ve třídách mění i osvětlení a rozvody elektřiny. Instalují tam zároveň nové podhledy. Rekonstrukce vyjde Ostrov nad Oslavou na 4 miliony korun. Vylepšení čeká i tamní mateřskou školu. Nová budou sociální zařízení podle dnešních hygienických standardů. Na zahradě stavebníci zrekonstruují zase venkovní třídu. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Po zásahu nákladní lodi u rumunského pobřeží jsou zranění 3 námořníci, oznámil to rumunský prezident Neušor Dan. Podle něj incident souvisí s válkou na Ukrajině. Kyjev i Bukurešť z úderu na tanker plující pod liberijskou vlajkou viní Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Loď mířila z egyptské Alexandrie do ukrajinského přístavu Réni. Po zásahu na palubě vypukl požár a rumunští záchranáři evakuovali celou posádku na pevninu.
8: Sport.
4: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že po porodu se chce 26-letá Švábíková k závodění vrátit. Potomka očekává s partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře.
8: Počasí.
4: Zítřek přinese nejdříve jasno, postupně polojasno a odpoledne až oblačno. Hlavně na severu Vysočiny se mohou vyskytnout slabší přeháníky. Teploty zítra 20 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ze silnic Vysočiny teď nejsou hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
2: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
1: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
2: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
1: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
2: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
1: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
2: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
1: Takže tam bez čárky.
2: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
1: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr
2: Odporovací mezi větami.
1: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
2: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
1: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
2: Nebo souhlas, třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou

0: To houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačerak.

0: A posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a věruji dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mně to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
6: Mhm.
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
4: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tůru nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu jedné třetiny, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. A u toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava. Ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie a když mám vlastní třeba i běsi, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co
0: a
1: čet
0: já
1: nechtěl...
0: vás, pardon, zastavím vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká

0: ta kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
1: Stalo se to vám?
0: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnímu nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme cosi sdělit.
1: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
0: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, řekl jste
2: skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my, zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování. To je v podstatě nerozhodnutelný. Jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky jiných

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postolopety. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, zdravíme vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, jsme Mikeši, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu? No
5: já
4: dobrá.
5: Ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála a jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus. Říkala, tak pojď se, jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád. Jako.
4: Takhle jste no úplně jo, to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
3: No, nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne, já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem si nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože to dělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem ji dodělala. Udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
4: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem. Že?
4: Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
5: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
4: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
5: Ano.
4: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
5: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
4: Na něm?
5: Na něm.
4: Jak, v čem se to projevovalo?
5: Přijdi, udělé, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
4: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
5: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
4: Co vám na něm imponovalo tehdy?
5: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
4: U vás, Jaroslave, jaké to bylo, tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anešku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že by se chtělo dělit o ten cit i s Aneškou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
4: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
4: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
4: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
5: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
4: Kolik?
5: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak... Ne, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
4: Sedm sourozenců?
5: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se brali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 děti, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
4: A už jste věděli, že chcete být spolu?
5: Ano, přesně tak.
4: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
5: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
4: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah. A ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my, jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jedeme v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky.
3: Nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil. Dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče?

0: jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. Teď mi napovídá, že pořád, nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
1: Vy jste se nezapomněla.
0: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
1: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo, on je potřeba se chválit, chlapí.
2: Jednou za čas je to fajn.
1: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že.
2: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Anežko, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
0: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti, a ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Zajedno, neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric a tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu, a jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam. Nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
2: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
0: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty si máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
2: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
0: Je. Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samu miláčku tím. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je. A nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je. A těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Borotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovém stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi jel na motorce, no a co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
3: Se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím aj dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky A když jsme šli na hřbitov, tak ona se mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místra na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne. V žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tu chlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 90 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidé, jaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jabli, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uvidí, tak už Dana za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého, takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tým ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A tomu jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžeme tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát
3: děkujeme. No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je. Mm-hmm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
3: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím, telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce v povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla
3: bych
4: být
3: taky.
4: Sama. Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono, sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pán Bůh dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas, pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebe menší nějaké rozepří, bych mu řekla, že jdu od tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
3: No jistě, že pochopitelně.
5: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím co. Zas bych si ho vzala, protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové tak našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny a jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu.
3: Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
3: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale, no tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
3: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
3: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
3: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
3: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
3: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
3: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
3: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
3: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
3: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A taky bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on třikrát...

0: Tici, za 35 korun, to víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun, tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak, ale ty peníze mě musíte odpočítat a já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub, aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
0: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
6: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
6: Hele.
7: Mami, co žere?
6: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
7: Budu tě učit mluvit.
6: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
6: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
7: Jsou na Marsu lidé.
6: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
7: Zvítězí v letošním derby,
6: no?
7: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
6: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
8: Grexi, u čerta!
7: Tisková kancelář oznamuje.
8: Grexi?
6: Prosím, pane.
8: Co to znamená?
6: Stalo se něco, pane.
8: Tady to zvíře mluví?
6: No jo.
8: To jste tady vy mluvil?

0: učitel Wiggum?
1: Těší mě, jak se máte, no. Já jsem Andy Scheuchzer.
0: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
1: Mám to tu napsáno, pane.
0: Aha.
1: Roku
2: 1726.
0: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
2: Máš mluvit dál.
1: No. Nalezl na kamenné desce z Ellingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
0: Ano.
1: Kostry.

0: Kramlott, Terrible, Nazval, Cryptobranchus, Primevus, Neboli, Andrias, Soichteri, Čudi.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: mám nejvíc líbí.
1: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane.
1: No, výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×5?
4: Nejte nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: Pět.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sir Charles.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

šerf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. Pavilonku v 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
3: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Pro boha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku? Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl se mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověkáce v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom, říkal, no nepřijde, Mary, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus. A prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo.
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako on se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: tež. A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc přeju do Olomouce.
1: Tak děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, ty téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď v prosinci loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým, v osud arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let jsem si vydržela. A manželka u těho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 20 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte. A mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žijek.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí. Starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Nejlepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí. Všude, jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války,
0: ano.
1: 45, duben, a zase taký osud. Šla

0: riť a ona mi říkala, Eliško, kde si rybušku tam měl 6 neděl? V kočárku ke krytu a nechoďte od krytu přijít, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování Brna. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
1: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
0: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
1: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
0: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, já jsem nevěděla, ta šla do Kojeňáku, ta malá, a ty dva. Ten jeden, toho jsem vedla, toho pětiletýho k mojí tetě, to byla jeho kmotra.
1: Ano.
0: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
1: No samozřejmě.
0: A že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho... Ta paní ho strašně nenáviděla, měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem neviděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
1: Ano.
0: Jím to všem stačilo jen já.
1: To je 12-letá holka, že jo? A ne dospělý člověk.
0: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jevtišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. Řekla jsem, že jo, my jsme
1: samozřejmě. Protože jinak by ho nevzali.
0: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musím mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem a představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto, já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže...
1: No neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
0: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale... Nesmí člověk jako tomu podlíhat.
1: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla? No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pana Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený, jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako, tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě. Řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát
1: děkuju. Já jsem se zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života. Bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak se mi stala taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Uh-huh.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská.
0: Uh-huh.
1: Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To jsem pak dala všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic.
0: Uh-huh.
1: A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak i když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to jsem vždycky učíkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. Mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala, sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektní.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapatích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil,
0: čím víc se vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběhy s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu. Teda se přiznám, ještě pořád chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce. Já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. a manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem.
0: Hodně, přesně.
1: Protože rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: já
0: tak.
1: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl myš.

0: Houston. Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám, ať všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
0: Mm-hmm.
1: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
0: To je pravda.
1: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
0: Mm-hmm.
1: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
0: Mělo by to tak být, pane Josefe.
1: No je jednoduchý, když potkáte jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám a oni si chodí na ten nákup s těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
0: Přesně.
1: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
0: Není a stačí tak málo, že jo? Pane Josefe.
1: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
0: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
1: nic
0: fakt.
1: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
0: Je to tak. Moc děkuju.
1: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
0: To rozhodně.
1: Si myslím, že jo.
0: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované Severní Čechy.
1: Taky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Tak, panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni. Ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic. Příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo – osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak si prosloukal životem a měl úžasnou filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý neobracím, já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak ji říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným přesným jménem jako vy. No a tahle ta sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to tam nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili a my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil.
0: Krásný.
1: A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na příknížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takový přístup k životu. Já jsem v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iveto přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzkej, když mě opravdu tak jako tesklo a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já dám nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuju,
1: dobrou
0: vám
1: noc.
0: Hezký
1: dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Uh-huh. Ale v roce 2008 zemřel chudáček, našla jsem ho v koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček, no baráček, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66, syn už má 66, dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky sami, jak dostanu tomu druhému chodítko, vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe, jezdí u vlaky, to vidím všecko. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej,
0: ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu. A on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No, zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To si měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano.
1: A on taky. Tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel, nebo manžel to ještě nebyl,
0: ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel, a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Po

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali a moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
0: Uh-huh.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala,

0: to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
1: To je úžasné, paní Boženko. Když se to takhle zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té, že některou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
0: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
1: Aha.
0: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
1: Aha.
0: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
1: Strašně.
0: Jo, no a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
1: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
0: ano.
1: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do, ano, zásmuk.
0: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
1: Přesně
0: vám
1: tak.
0: Všem.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. Většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Uh-huh. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prostě našel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počil kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom co všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházení, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let, vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že je na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat s tím dobrým.
0: Rozumím. Manželka.
1: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 40 let na let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil celý život.
0: Perfektní.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo spí možná. Ano. Ten měl na začátku.
0: Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka ze Bzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Bzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci. A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec. No. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k tomu, k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okažen
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které, pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne, je to, přesně tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takového, takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane. Prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto světě, v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírkova. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režíma Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a...
3: A slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku.
3: Z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
1: ano,
0: on
1: a když
0: ví.
1: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
1: ten bude určitě mazanej.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou
1: každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
1: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
1: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči?
3: Mm-hmm.
4: Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo, už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, no, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No ale ne úplně, úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den, no, a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím, prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: dětství?
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko schánil, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem.

0: V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze 2 prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
1: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
1: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrala Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: protože ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron. Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát. Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem. K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem v Lídně snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

přestože kolem padnul květ.